Do Vyškova míříme, kde nás sladíte na 102,6 FM a jdeme se podívat na sídliště a na nový parkovací dům. Ano, prosím vás, na sídlišti Tyršova ve Vyškově vznikne příští rok parkovací dům s kapacitou asi 75 aut. Dalších 30 veřejných parkovacích míst přibude v okolí. Radnice o tom informovala na svém webu. Sídliště je vozy dlouhodobě přitížené a výše investice dosud není známá, ale těšte se na to, řidiče a řidičky. Zdravíme do Vyškova na 102,6 FM a posíláme další hit.

0: Gustavu Lima.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Ho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

prvním pololetí jsme vsadili v hazardních hrách velkou sumu, meziročně to víc, a právě i na to koukneme u nás na Krokodýlu. U nás tady, ale třeba i na jihu Moravy, jsme vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách 574,8 miliardy korun, tedy pro celou Českou republiku. Ve srovnání se stejným obdobím loni se objem vkladu zvýšil o 12,6%. Rostly sázky ve většině hlavních typech hazardních her. Objem vyplacených výher meziročně vzrostl o 13% na 539,6 miliardy korun. Tak, provozovatelé her odvedli za pololetí na daních na hazardu 11,5 miliardy korun. A doufám, že vám, pokud jste vyhráli ty peníze, přišli vhod. Stejně tak nabízíme i my tady peníze přímo do ruky v soutěži Krokodýly zvuky, prachy do tvý ruky.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Teď je na čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
1: Slyšíte bubny?
2: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
3: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Nechoď do té vody.
6: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
7: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
8: To nejlepší poránu.
9: Ahoj, já jsem Tonda.
10: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
9: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
10: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
9: A na procvičení brněnského hantecu.
10: Také soutěžíme o prachy na ruku.
8: To nejlepší poránu.
11: Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Pěkně nám to zahájila Fergie, Big Girls Don't Cry. Ano, velký holky nepláčou, ani když musí ráno vstávat v 5.30, jako třeba právě teď. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady pátek 28. srpna a před námi je, přátelé, úplně poslední prázdninový víkend. A vím, že se to špatně poslouchá, ale zkrátka čas nám běží a zastavit nejde. Co je dneska po ránu zajímavého, tak během chvíle bude to nejvíce viditelné zatmění měsíce. Já jsem měl měsíc dneska úplně obráceně, jak jenom vím, že svítilo, to bylo všechno, ale Katka říkala, že když práce jela, tak se na něj koukala a že je to vidět opravdu jenom úplně běžným okem, nemusíte mít žádný brýle, tak jako při tom sluníčku, takže vám to ty sítnice fakt nevypálí. Co se týče dnešního dne, co se týče počasí, tak nás čeká krásný letní den. Teploty by dneska měly být někde nad 30 stupni. Ano, budou taková místa. To určitě během chvíle probereme. Pokud v téhle chvíli už někam vyrážíte autem, nemělo by vás potkat nic nemilého, alespoň o ničem nevíme, nějaké nehody, kolony, nic neobvyklého se snad dít nebude. Ale znovu opakuju, poslední prázdninový víkend, což znamená, že během něj zcela určitě bude výrazně houstnout provoz. Ono už to poznat i ve městě, že neříkám, že jsou kolony, ale během dne už je vidět, že více lidí se vrátilo z těch prázdnin a dovolených a že se zkrátka chystají. My na ten dnešní den jsme také připraveni. Třeba můžeme připít na zpěvačku Shania Twain, která právě dneska slaví 61. narozeniny a svátek to slaví Augustín. My gratulujeme a přejeme dobré ráno a úspěšný start do dnešního dne.
1: Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5:42 Dobré ráno přejeme. Dneska nás opět čeká tropický den, protože budou teploty předpovídané, tedy zatím jsou 30 až 33 stupňů. Jinak letošní léto už má za sebou 53 tropických dní, tedy kdy teploty přesáhly přes 30 stupňů a více než 20 tropických nocí. Ano, letošní léto je opravdu historicky velmi, velmi horké. Dneska očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Později odpoledne a večer začne přibývat oblačnosti a v noci na sobotu se bude zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, ale spíše na západě a severu kraje. A jak jsem říkal, teploty vysoké až 33 stupňů. Dobré ráno.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
1: Fandíme s vámi.
2: Zbrojovka se vrací na Srbskou. A to hned dvakrát během jednoho týdne. V sobotu 29. srpna od 5 proti Zlínu. Už 3 hodiny před výkopem startuje fanzóna ve znamení oktagonu. A ve středu 2. září nás od 6 čeká Hradec Králové, a to v duchu Back to School. 2 zápasy, 1 zbrojovka. Probuď v sobě draka. Lístky pořídíte na www.fczbrno.cz.
1: Fandíme s vámi.
3: Na 3 to. V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
6: Rádio Krokodýl.
7: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: S Club 7 nás doprovodili až k 6. hodině raní. A tady bude za 3/4 minuty. Dobré ráno, dobrý den. Máme pátek 28. srpna. Ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno přijí Katka Horáková.
1: A Tunda Kala, hezké páteční ráno. Přátelé, pokud právě musíte vstávat a nechce se vám.
0: Ne, nechce.
1: Tak honem rychle s nadšením, protože v této chvíli můžete ještě venku pozorovat částečné zatmění měsíce a i o tom ve zprávách.
0: Takže já odcházím a jdu někam hledat.
1: Jdeme spolu na kopec. Opět. Nedávno bylo zatmění slunce.
0: No.
1: Že? No, tak si to dneska dáme znovu.
0: Dobře, tak my nikam nejdeme, my budeme ještě s váma teda. Tak prosím tě, o tom budu asi zprávy, předpokládám o tom zatmění. No a co si dáme po 6. bude Alex Warren. Nick Cayman. A pokud se vám nechce, tak tahle se bude hodit. Když nemůžeš?
1: Já myslím, že nikdo nemůže tak dobře.
0: Co počasí? Máme tam celkem teplo. Už teď máme 21 stupňů v centru Brna. Odpolední teploty by měly být vysoké 30 až 33 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno. Právě v této chvíli je na obloze k vidění částečné zatmění měsíce. Maximální fáze nastane těsně před 6. hodinou a 13. minutou, kdy je měsíc těsně nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Oproti zatmění slunce nejsou potřeba žádné speciální pomůcky.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na základní škole Chalabalova v Kohoutovicích včera zaměstnanci otestovali výdej obědů formou švédských stolů. Podle místo starosty Veličky vše fungovalo podle plánu. Švédské stoly nahradí klasický výdej obědů. Cílem je omezit plýtvání jídlem.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Keltskou studnu pravděpodobně ze 3. či 2. století před naším letopočtem objevili archeologové na stavbě silničního obchvatu Břeclavy. Jde o výjimečně cenný nález keltského osídlení Čech a Moravy. Přesnější dataci má přinést další průzkum. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. To včera porazili 3-0 a skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. Předčili je pouze obhajkyně stříbrných medailí Srbky. V pondělí od 19 hodin čeká Češky osmifinále proti Švédsku.
3: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Ty už byli, jdeme na silnice.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Je to páteční ráno trošku náročnější.
1: A ještě bude.
0: Ještě bude. Pojďme na ty silnice, slovo Málenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy na Vyškov na obchvatu Brna na 195. kilometru v omezení bourala 2 nákladní auta. Blokovaný je jeden jízdní pruh a do kolony se dojíždí na 190. kilometru. Se sílícím provozem bude zdržení narůstat. Na Brněnsku mezi Sivicemi a Pozořicemi došlo ke střetu osobního auta se Srnou a ucpaná už je silnice 52 na průtahu Mikulovém ve směru do Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme poslední prázdninový pátek, školní rok se intenzivně blíží a tak hledáme.
1: Stále hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl, jak na to uslyšíte už brzy.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Nezva.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane Pávek, proč dneska nepijete? Teď dneska řídí vaše žena. No právě proto.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10,5 minuty, pojďme se podívat na 28. srpen, co přinesl zajímavého. V roce 1383 král Václav IV. Daroval Rotlevův dům Karlovy univerzitě, je to dnešní Karolinum. V roce 1791 Wolfgang Amadeus Mozart přijel na svou třetí a poslední návštěvu Prahy. V roce 1867 do Prahy byly z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty. V roce 1920 proběhlo první oficiální fotbalové utkání československé reprezentace. V tom roce odehrála naše repre 4 mezistátní zápasy, z toho 4 na olympijských hrách. Celková bilance byla 3 výhry a 1 porážka. Můžeme také zmínit třeba rok 1936, kdy v Praze byl slavnostně otevřen první moderní trolejbusový provoz na území celého dnešního Česka. Ten pravidelný provoz pro veřejnost byl zahájen o den později. V roce 1949 u obce Lázně Lipová na Jesenicku byla objevena krasová jeskyně na Pomezí a v roce 1956 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Moravský kras. Co můžeme zmínit ze světa? Například v roce 1940, kdy byla ve Velké Británii založena 316 stíhací peruť exilového polského letectva. V roce 1943 se Simeon II. Po smrti svého otce Borise III. Stal v 6 letech bulharským králem. V roce 1963 Martin Luther King přednesl svůj projev během pochodu na Washington DC za práci a také za svobodu. V roce 1988 při letecké přehlídce na americké základně Rammstein v Německu se srazily proudové letouny a jejich trosky zabily 70 diváků a stovky jich těžce zranily. V roce 2008 vědci v CERNu detekovali rozpad Higginsova bosonu na spodní kvarky, což podporuje standardní model fyziky částic. Pokud tomu nerozumíte, buďte v klidu, já taky ne, ale bylo to asi fakt hodně důležité. Kdo dneska slaví narozeniny, tak například Mike Spirit slaví dneska 42. narozeniny, zpěvačka Shania Twain slaví narozeniny 61. herec Jack Black, ten dneska slaví narozeniny 57. Jak to máme dneska se svátkem, slaví Augustín, jinak dneska je také Evropská noc pro netopíry a pranostika praví, svatý Augustín dělá z tepla stín. Pokud dneska slavíte něco i vy, tak mi gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Alex Warren Ordinary tady u nás na rádiu Krokodil 6 hodin a 20 minut. Jak máme venku? V Brně máme už 21 stupňů. Ve Vyškově tam je chladněji, tam je jenom 13,5. Břeclav hlásí stupňů 18, ve Žďáru je 16 stupňů a kousek od Jihlavy stupňů 18. Odpolední teploty budou opět letní, tropické mezi 30 až 33 stupni.
1: Rádio Krokodil. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Tomáš Jiříkovský, obžalovaný v bitcoinové kauze, podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Rozhodovat o ní bude vrchní soud. Státní hrady a zámky se v neděli 30. srpna poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Ve vězení v nizozemském Hágu včera ve věku 84 let zemřel válečný zločinec Radko Mladič. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jež se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století. Unie evropských fotbalových asociací připravuje trestní oznámení na šéfa Mezinárodní fotbalové federace Gianniho Infantina kvůli jeho plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa za 4,2 miliardy dolarů. Zároveň UEFA podle agentury AFP po schůzce v Monaku ukončila bojkot soutěží FIFA. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 9 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
4: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
5: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Káťo, jedeme do Olympia parku.
10: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
9: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
10: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
9: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
10: Proto pojedeme do Olympie Brno.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
14: Vážně? A co umí?
13: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
14: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Poslední prázdninový víkend před námi, příští týden škola a my hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl, kterému nachystáme den, na který určitě jen tak nezapomene.
2: Už se jenom čtyřikrát vyspinká a dostane od krokodýla výbavičku do školy, dárky pro celou svou třídu a s celou rodinou ho do školy odveze naše krokohlídka.
1: Abyste toho vašeho prvňáčka mohli přihlásit do tady téhle taškařice, tak nám musíte v první řadě napsat e-mail na adresu studio@krokodil.cz. Co tam všechno musíte napsat?
2: Měl by tam být jméno vašeho prvňáčka a odkud je, tak je krátký příběh o něm, nějakou zajímavost či vtipnost necháme na vás a hlavně telefonní kontakt na vás.
1: Vybereme prvňáčka, jehož příběh nás nejvíc zaujme, tak pište studio@krokodil.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy na Vyškov na obchvatu Brna na 195. kilometru v omezení bourala dvě nákladní auta. Blokovaný je jeden jízdní pruh a do kolony se dojíždí na 190. kilometru. Se sílícím provozem bude zdržení narůstat. Na Brněnsku mezi Sivicemi a Pozořicemi došlo ke střetu osobního auta se Srnou a ucpaná už je silnice 52 na průtahu Mikulovem ve směru do Rakouska.
1: Pozor taky dejte u Tulešic na Znojemsku, silnice 396, tam se řeší nehoda osobního auta se zvěří. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl, vaše letní rádio.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6.36, to je čas, kdy jdeme za dětmi. Není píštěla jako píštěla.
2: Ano, jsme zvědaví, co nám řeknou děti. Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, k čemu slouží sklářská píštěla.
3: Aby jsme na ní hráli. Aby sportovec říkal, co máte dělat, nebo aby fotbalista zapískal stát.
4: Píštěla je třeba, jako policajti mají píštělku, aby zastavili auta.
5: Se používá na učení majoretek.
6: Na zastavení aut.
1: Jejich fantazie mě nepřestává překvapovat.
2: Představ si jako policajta, jak zastavují sklářskou píštělou auta, anebo jak to píská rozhočí někde.
1: Rozhočí se sklářskou píštělou, moc dobrý. Děti, děkujeme.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: 6 hodin 41 minut k tomu, vy jste v téhle chvíli s krokodýlem, jak máme venku. No, celkem teplo máme v Brně, máme tady 20,5 stupně. Mimochodem, letos už bylo 53 tropických dní s teplotami přes 30 stupňů a více než 20 nocí, což jsou teploty přes 20 stupňů.
1: Ano, to je asi docela dost.
0: No, v historii měření v České republice jsou to fakt samé rekordy. Takže 20,5 v Brně. Teď Vyškov, pozor, tam je celkem chladněji, tam je jenom 13,5, v Břeclavi je stupňů 19. Odpoledne by to mělo být s teplotami 30 až 33 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Řidič po středeční tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku nadýchal přes 3 promile, vezl 5 dětí. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro usmrcení z nedbalosti. Obětí nehody byl mladý fotbalista klubu FK Střelice. Mladé fotbalisty na letním soustředění ve voze převážel podle některých médií trenér. Kvalita vody v přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji se oproti minulému týdnu nezměnila, kdy někde zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2, horní nádrže Nové Mlýny a ve vodní nádrži Letovice Vranová je stále voda nevhodná ke koupání. Zhoršená jakost vody je v Brněnské Přehradě. Americký prezident Donald Trump podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Nový název bude závazný pouze pro americké úřady. 13 českých dvojic bude startovat v hlavní soutěži beach volejbalového turnaje světového okruhu nižší kategorie Futures v Brně. Ve včerejší dvoukolové kvalifikaci na Sokolském koupališti měli domácí hráči 100% úspěšnost. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
5: Zbrojovka jde po pauze znovu doma do akce. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme na Srbské Zlín. Tentokrát nás čeká zápas ve znamení oktagonu. Už 3 hodiny před výkopem ožije fanzóna, kde se můžete těšit na podpisovku zápasníků, maskota Gogiho, kolo štěstí, soutěže a další doprovodný program. Probuďte v sobě draka a zaplňme společně Srbskou. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na fczbrno.cz.
6: Fandíme s vámi.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Jo.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Osvěžení jen tak zadarmo za úsměv se určitě hodí. Co to je to osvěžení?
2: Jsou to probiodrinky brněnské firmy Bala 21 a každý všední den pro vás máme přesně 103 kusů a nově se můžete taky vyfotit s naším maskotem.
1: Kde se rozdávalo včera?
3: Krokohlídka osvěžuje na Slovaňáku. Tady máme slečný, pěkný den.
4: Já jsem Míša a děkujem za osvěžení. Probiodrink Vitrherbal. Díky, Marťa, a těž se už těším na probiodrink a co to urobí s mým žaludkem.
1: Je zajímavý, že jsi našla za mnou dvě Slovenky, panáček.
2: Je to zajímavý, tak uvidíme, koho si najde dneska Jirka. Bude odpoledne rozdávat u úrazové nemocnice v Brně.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: No je to nejlepší po ránu. Yes for money and get advice.

0: You Two a jejich Beautiful Day tady u nás na Krokodýlu minuta a čtvrt před 7 hodinou raní.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
2: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
1: Byla, to dobré začíná u nás.
3: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
0: 3 čtvrtě minuty před 7 hodinou raní má Katka nachystané další zprávy. Dobré ráno.
5: Pěkné ráno. Na D2 se dnes koná policejní dopravně bezpečnostní akce. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 7. Master KG Jeruzaléma. Robbie Williams. A taky Michal Hrůza. Počasí žádná hrůza dneska nebude, bude teplo, už teď máme v centru Brna 20,5 stupně, Znojmo hlásí 19, Vyškov ale jenom 13,5. Odpolední maxima 30 až 33.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 7, hezké ráno.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Spálená ulice v Brně se včera vrátila k historickému názvu u synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala brněnská velká synagoga. Po okupaci ji vypálili nacisté. Odhalení nové uliční tabulky bylo součástí přehlídky židovské kultury Štetlfest.
6: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
5: Na dálnici D2 na Břeclavsku se dnes koná dopravně bezpečnostní akce jihomoravské policie. Zaměřená bude na konec letních prázdnin a začátek školního roku. Součástí bude preventivní kampaň Řídím piju nealko pivo, která varuje před řízením pod vlivem alkoholu.
6: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
5: Státní zemědělská a potravinářská inspekce tento týden zavřela už druhou hotelovou restauraci na Hodonínsku. Ve středu šlo o provoz hotelu Strážnice. O den dříve to byl wellness hotel Radiov. I v případě Strážnice byla důvodem velmi zanedbaná hygiena, úklid a výskyt hlodavců. Kanoista Martin Fuchsa dnes bude na mistrovství světa v Poznani obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé. V finále závodu na 1000 metrů pojede také kajakářka Barbora Betlachová.
7: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, novinky odtamtud má pro nás v téhle chvíli Lenka.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. A na Znojemsku v Tulešicích došlo ke střetu osobního auta se zvěří. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2,5 minuty po 7 hodině. Ranní na Krokodýlu chystáme voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika.
1: Čeká vás soutěž s brněnským Hantecem už za pár minut. Buďte s námi, hezké ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželka jednou takhle přijede z práce domů a povídá manželovi: drahý, v karburátoru je voda. Voda v karburátoru? To je divný. Opravdu, v karburátoru je voda. Prosím tě, ty ani pořádně nevíš, co je to karburátor. A kde jsi nechala auto? V bazénu.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut tomu na Krokodýlu jsou v téhle chvíli ve hře 300. Přesně řečeno voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete už pětkrát v Brně.
2: A jestli máte na pizzu chuť, tak hned teď volejte studio Krokodýla 603 1033.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Lucka.
1: Dobrý den, Lucko, jakou máte ráda pizzu?
3: Jakoukoliv.
1: To jste řekla moc hezky. Může se Žanek ptát?
3: Může.
4: Gomite, co to je šméčková švestka?
1: Šméčková švestka. Co nebo kdo to může být?
3: Tak švestky jsou policajti.
1: Správně. A šméčko?
3: A šméčková jako falešný policajt.
1: Mm. Ano, uznáme, i když Žanek to jako vidí malilinko jinak.
4: Šméčková švestka je maketa policisty.
1: Ale jako,
2: to je taky falešný policajt.
1: To je taky falešný policajt. Dáváte si, ovlivňuje vás ta maketa toho policisty, když někde jedete? Protože já třeba občas jedu, říkám, tam je švestka, pak si zjistím, že to šmečková švestka. Ovlivňuje vás to?
3: Tam, kde to neznám, tak se vždycky leknu zpomalím, no a pak mě to dojde.
2: Dupnutí na brzdu.
1: Takže to k něčemu je ten ta šmečková švestka. Vyhrála jste poukaz na pizzu. Gratulujem.
2: Blahopřejeme, dobrou chuť.
3: Děkujeme, děkuju.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: 7 hodin 18 minut, tomu se ptám Katky, co je to icing?
1: Ježišmarja, icing.
0: To je z hokeje?
1: No, já vím, že to je z hokeje.
0: Teď to rozpíval.
1: Jo, zakázané uvolnění, jasně.
0: Už jí ten mozek funguje. Sice jenom trochu,
1: ne,
0: ale funguje.
1: Moc ne, ne.
0: Venku máme 21 stupňů, teda v Brně. Ve Vyškově mají jenom 14, v Břeclavi už mají ale 20. Odpolední teploty 30 až 33 a v noci a nad ránem by mělo asi pršet.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Nové voliéry i vzdělávací centrum měly brněnské zoo sloužit už od července. Stavební firma ale nestihla dokončit ani polovinu projektu. Zoo proto smlouvu vypověděla. Práce zůstanou zastavené minimálně do zimy. Státní hrady a zámky se v neděli 30. srpna poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Jižní Korea, Japonsko a Spojené státy uskuteční na začátku září společné vojenské cvičení. Píší to jihokorejská média s odkazem na prohlášení armády. V srpnu Spojené státy výrazně zkrátily vojenské cvičení, které uskutečnili s jihokorejskou armádou, a jedno další zrušili. Čeští basketbalisté podlehli v úvodním utkání skupiny G před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029. Domácí Belgii 81-92. Porážku neodvrátil ani 20 body Richard Bálint. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu, nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
7: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
10: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: kdokoliv fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: A vy budete moci fandit taky, protože v téhle chvíli máme dvě vstupenky na zítřejší zápas zbrojovky, která se utká se Zlínem. Ten je beznadějně poslední, bez jediného bodu. To zbrojovka je na krásném 7. místě.
2: A pokud se nemýlím, tak 17 hodin začíná ten zápas, je to tak?
1: Úplně přesně to říkáš.
2: Tak fajn. A kdo chce vstupenky, volá hned teď studio 603 103 103.
1: Když nám pěkně zafandíte, tak ty vstupenky budou vaše. Včera volala paní, která říkala, jsou telefony, které mi zůstanou v hlavě, která říkala, že když fandí, tak to slyší celý stadion. Ukázala nám to a fakt jim musí slyšet celý stadion.
2: Ano, i celý barák tady u nás to slyšel.
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobré ráno, Broňo Bystrce.
1: Broňo, zdravím. Chodí Broňo na fotbal?
3: Jasně, hraju fotbal, fandím všechno.
1: Pěkný. A letos zbrojovka nebo artist nebo obojí?
3: No, primárně asi zbrojovka, taková srdcovka, ale zase kamoše mám zlíšně, takže na artist taky.
1: Jo, takhle, dobře. Jasně. Tak Broňo, prosím tě, ukaž, jak budeš pozbuzovat.
3: Tak, teďka to třeba bude při zahrávání přímého volného kopu.
1: Dobře, tak přímý volný tak kop, rozhodčí pískne a ty uděláš?
3: Přesně. Pojedeme, kluci, do toho. Jedeme, dáme tam gól a jo.
1: A když, se bude kopat penalta?
3: Když se bude kopat penalta?
1: No.
3: Jako naše nebo jejich?
1: No když oni kopnou.
3: Když oni kopnou?
1: No.
3: Tak to bude, rychle nějakou slušnou verzi.
1: Já dám něco, jednoduššího. Bude při host Zlíňák bude přihrávat brankáři a balón bude pomalu k němu a ty na toho brankáře budeš křičet.
3: Vy zase. Pust, Darebo, jeden z
1: Zlíňáků. Vstupenky jsou tvoje, gratulace.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme v téhle chvíli na silnice, co tam je nového, na co si dát pozor a kde si už počkáte, to nám prozradí Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. A na Znojemsku v Tulešicích došlo ke střetu osobního auta se zvěří. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštupová.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po 8 budeme na Krokodýlu tematičtí, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, kdo je prvňák.
3: Prvňák je, že je první.
4: Nebo chodí do školy a je ve první třídě.
5: Prvňáček ze školky, když je třeba velký, když má 6,5 třeba, to já mám, a tak jde do první třídy, já jdu třeba na babáka.
6: Prvňák chodí prvně do školky a někdy chodí i do jesliček a potom, jak vyroste, tak jde do školy a říká se tomu prvňáček, protože je to jako první třída.
7: Prvňák je z první třídy a v září chodí a v září nastupuje do školy.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
8: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Mejdan na Rádiu Krokodýl 4 minuty před 7:45, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: V Brně už máme 21 stupňů, Vyškov hlásí zatím jenom stupňů 15, Žďár nad Sázavou, tam už je 17, podíváme-li se na jich, v Břeclavi mají 20 a ve Znojmě 19 stupňů. Odpolední teploty vysoké, letní 30 až 33, večer a v noci, nebo možná v noci a nad ránem bude asi pršet.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Tomáš Jiříkovský, obžalovaný v bitcoinové kauze, podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Rozhodovat o ní bude vrchní soud. Státní hrady a zámky se v neděli 30. srpna poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Ve vězení v nizozemském Hágu včera ve věku 84 let zemřel válečný zločinec Ratko Mladič. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století. Unie evropských fotbalových asociací připravuje trestní oznámení na šéfa Mezinárodní fotbalové federace Gianniho Infantina kvůli jeho plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa za 4,2 miliardy dolarů. Zároveň UEFA podle agentury AFP po zkoušce v Monaku ukončila bojkot soutěží FIFA. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
1: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz
2: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
0: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
3: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.
4: Miluno, máte náš mladé do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
5: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
6: Rádio Krokodýl, to nejlepší

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Tak samozřejmě, že to jde.
1: Ano, a jde to i o ženách. My se totiž vrátíme na skok ke včerejšímu parádnímu úspěchu českých tenistů. Připomínáme, že Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a jsou samozřejmě šťastní z premiérového grandslamového titulu i povzbuzení do hlavní části turnaje, která začne od neděle dvouhrami. Čerstvě 30-letá Karolína Muchová řekla, že titul v hvězdně obsazeném mixu nečekala. Já myslím, že to pro ní bylo takové učiní po prohraném finále Wimbledonu s Lindou Noskovou a brzy 21-letý Jakub Menšík překvapil prohlášením, že už může ukončit kariéru. Tak to byl samozřejmě žert.
2: Jakože získal Grand Slam, tak ukončil kariéru.
1: Přesně, už splnil, co potřeboval, ale my oběma držíme pěsti v další části US Open.
2: Bude to ideál, držíme palce.
0: Krokodýl, krokodýl, vaše letní rádio.

0: Capital City Safe and Sound na Radiu Krokodýl 2 a 4 minuty před 8 hodinou.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na Bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na Bílovických slavnostech piva.
2: Radio Krokodýl.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: 50 vteřina bude 8 hodin ráno na Krokodýlu. Zprávy ty má Katka, dobré ráno.
7: Pěkné ráno, dnes bylo možné pozorovat částečné zatmění měsíce, podrobnosti ve zprávách.
0: Já ho taky neviděl.
7: Co?
0: No jo, tak ty jsi z nějaký, ty jako tam
7: lepší
0: ze sobě
7: žic.
0: Já když jsem měl, tak jsem měl tak jako vlevo dozadu a nechtěl jsem se
7: já
0: otáčet.
7: Já jsem ho měla chvíli před

0: Abych se nerozsekal. No nic, co dáme po osmé? Michaela Jacksona. Leony. A taky Miraj. Dnešní teploty budou opět letní, opět velmi vysoké a odpoledne totiž čekáme nějakých 30 až 33 stupňů. A v noci a nad ránem by asi mělo trochu zapršet.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji pěkné ráno. Dnes ráno bylo možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Maximální fáze nastala před 6 hodinou a 13 minutou, kdy byl měsíc těsně nad obzorem. Stín země zakryl až 93% průměru měsíce.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Na základní škole Chalabalova v Kohoutovicích včera zaměstnanci otestovali výdej obědů formou švédských stolů. Podle místostarosty Veličky vše fungovalo podle plánu. Švédské stoly nahradí od září klasický výdej obědů. Cílem je omezit plýtvání jídlem.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
3: Festival Mikulove, který tradičně zpestřuje poslední prázdninový víkend v Mikulově, letos láká na nastupující hvězdy české alternativní scény. Snaží se tak přehlídku přiblížit mladšímu publiku. Představí se například i umělci z Japonska či Spojených států. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. To včera porazili 3-0 a skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. V pondělí od 19 hodin čeká Češky osmifinále proti Švédsku.
4: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Slovo v téhle chvíli dostává Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 168 a 196 km. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. A v Brně je kolona v Černovické ve směru do centra před Olomouckou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu.

0: Jsou 2,5 minuty po 8 hodině ranní a máme krásnou kulatou částku.
1: Rovných 118 tisíc korun vám nabídneme za náš krokodýlí zvuk už za pár minut, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželka povídá: drahý, co myslíš? Bez podprsenky vypadám lépe? Manžel skloní noviny a povídá: jo, zlatíčko, vyrovnalo ti to vrásky v obličeji.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10,5 minuty, to je chvíle, kdy na Krokodýlu nabízíme spoustu peněz.
2: Máme tady krásnou částku 118 000 rovných a vy můžete právě teď volat studio 603 103 103.
1: První, kdo se dovolá a už nám konečně prozradí, co že to je tady za ten zvuk, tak ty peníze bere. Musím říct, že je to celkem raketa tady tahle částka. Ty by se na dovolenou rovnou?
2: Samozřejmě, už zítra bych letěla, možná ještě dneska takhle večer.
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo tam?
3: Dobré ránko, tady Marie.
1: Maruško, jaký máte program na víkend?
3: No, na víkend, no, něco jsem zavařovala a chci na kolu a tak různě, no, tak užívám si trošku důchod.
1: Jo, tak, aha, podle hlasu to vůbec nevypadá totiž jako.
2: Hlas, to je v pořádku, tak to má být.
3: To jste mě potěšili.
1: No, to, no, my vás potěšíme ještě víc, že vám dáme spoustu peněz, když možná, to ale uhodnete.
3: Určitě.
1: Co to je ten zvuk podle vás?
3: Tak dívejte se, já bych si myslela, že je to odemykání a zamykání pokladny, jak bývaly dřív takové ty kovové pokladny, nebo jakákoliv pokladnička. No,
1: dobře, odemykání a zamykání pokladny zní podle vás tedy takhle?
3: Ano.
2: A v tom těch 118 tisíc?
1: A v tom těch 118 tisíc, jo teda?
3: Ano, ano, ano.
2: V té pokladničce.
3: Už čekám na pětě.
1: Dobře, arbitr odemyká nebo zamyká?
2: A říká, že pokladnička je prázdná.
3: Pokladnička je prázdná, tak to je škoda.
1: No. Tak my tam dosypem zase.
3: Příště.
1: No. Mějte se moc hezky.
2: Krásný den.
3: Je taky hezký den.
1: Na shranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
3: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Novinka rádia Krokodýl. Leo.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj dotančili na Krokodýlu 18,5 minuty po 8 hodině ranní, kdy má Katka připravené stručné zprávy.
2: A Tonda předpověď počasí.
1: V centru Brna už máme 21 stupňů, Vyškov hlásí 15, Břeclav 20, ve Velmezu je 18 stupňů a ve Žďaru nad Sázavou stupňů 17. Dneska polojasno až skoro jasno, teploty 30 až 33 a v noci a nad ránem by tady mělo zapršet.
3: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Řidič po středeční tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku nadýchal přes 3 promile, vezl 5 dětí. Obětí nehody byl mladý fotbalista klubu FK Střelice. Mladé hráče na letním soustředění ve voze převážel podle některých médií trenér. Kvalita vody v přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji se oproti minulému týdnu nezměnila, někde zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny a ve vodní nádrži Letovice Vranová je stále voda nevhodná ke koupání. Zhoršená jakost vody je v Brněnské Přehradě. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu. 13 českých dvojic bude startovat v hlavní soutěži beach volejbalového turnaje světového okruhu nižší kategorie Futures v Brně. Ve včerejší dvoukolové kvalifikaci na sokolském koupališti měli domácí hráči 100% úspěšnost. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
1: 10 minut a bude 8:30.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
5: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
6: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
7: Rádio Krokodýl.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
8: Billa, to dobré začíná u nás.
10: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
11: Na tři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům.
13: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
14: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Ano, hledáme Prvňáčka Rádia Krokodýl a vy nám píšete takzvaně přihlašovací maily na naši mailovou adresu studio@krokodil.cz. Jak ten mail vypadá? Třeba: dobrý den, týme Rádia Krokodýl. V úterý 1. září čeká mého syna Dominika Ereta obrovský den. Nastupuje do první třídy na základní škole Věrostova v Brně-Bystrci. Moc se do školy těší, hlavně na matematiku a paní učitelku. Má to ale jeden háček, ze kterého jsme doma trošku smutní. Dominik byl zařazen do první D, zatímco úplně všichni jeho kamarádi ze školky skončili v první C. Půjde tak do třídy, kde nikoho nezná. Chci mu tento start co nejvíce zpříjemnit a zvednout mu náladu. Dominik je skvělý, sportovně založený a velmi kamarádský kluk. Celou výbavu, včetně aktovky, má s Pokémony, kteří u něj teď vedou na plné čáře. Moc bych si přála, aby na tento den vzpomínal s úsměvem a byl to pro něj nezapomenutelný zážitek. Předem děkuji za vaši ochotu a energii, kterou do vysílání dáváte. Podepsáno, pak je tady ta adresa, telefon a tak. Tak by to mělo vypadat.
2: Perfektní, já myslím, že první D to jako D, jako dokonalý prvňáček, určitě.
1: No přesně.
2: Že jo.
1: Vy ženský, vy to vždycky tak jako obrátíte.
2: Musí být pozitivně, hezky. No jinak připomínáme, že samozřejmě vítěznému prvňáčkovi připravíme den, na který jen tak nezapomene, dostane výbavičku do školy, dárky pro celou třídu a taky ho odvezeme.
1: Pište studio@krokodil.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice a v téhle chvíli slovo dostává Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 168 a 196 km. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. A v Brně je kolona v Černovické ve směru do centra před Olomouckou.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8 minut po půl deváté jsme tady s Katkou teďka mluvili o našich školních úspěších a neúspěších. Radši ani nechtějte vědět, co tady zaznělo.
2: Spíš o neúspěších, tondových.
1: Tak trojka schování, co se dá dělat. No nic, pojďme za dětmi, za těmi nejmenšími.
2: Ve školce nás se ptáme, kdo je to bratranec.
3: To je stejný jako sestřenice, ale bydlí s jiným domě. Jakoby někoho bráška.
4: To je třeba kamarád.
5: Třeba to je jako sestřička, akorát je to takovej třeba velký kluk.
6: Třeba má někdo holčičku, se mu narodí a pak vaše teta porodí třeba nějaké miminko.
7: Já mám třeba bratra, který má 9 roku a jmenuje se Standa.
1: Standa bratranec. Co se týče tady těchto vztahů, do dneška, já zkrátka na tohle mě chybí nějaká mozková buňka.
2: Jo, je to strašný.
1: Když řekne, to je švagr od mé sestřenice. Nic.
2: Tak to je hodně temno. Daleko, to bych temno. Si taky asi...
1: Já si vždycky musím představit ty lidi, jakože u nás v rodině, jak to máme rozvětvený.
2: Máš to rozvětvený, ano.
1: Jako jak to vlastně jde, kdo to je, švagr se... No ne, končím, dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Dobré ráno, Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: Miraj a Eva Farna, vzpomeneš si na Krokodýlu 2,5 minuty před 8:45, kdy v centru Brna máme v téhle chvíli na teploměru 22 stupňů. Vyškov hlásí 18, Břeclav 21, Velká Bíteš nebo Osová Bítýška 19 a Jihlava hlásí 19,5, odpoledne 30 až 33, k tomu polojasno, skoro jasno a v noci a nad ránem by zítra mělo pršet.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Nové voliéry i vzdělávací centrum měly brněnské zoo sloužit už od července. Stavební firma ale nestihla dokončit ani polovinu projektu. Zoo proto smlouvu vypověděla. Práce zůstanou zastavené minimálně do zimy. Sněmovní organizační výbor zamítl žádost místopředsedkyně dolní komory Barbory Urbanové o schválení cesty na Ukrajinu. Urbanová postup koaliční většiny pokládá za nepřijatelný. Rozhodnutí výboru ale respektuje. 86-letý muž z Bavorska se po 63 letech zhledal se svým batohem a vybavením, kterých byl nucen se zbavit při horské túře v rakouském Tyrolsku. Letos v červenci předměty, které odhalil tající ledovec, nalezl nejmenovaný horolezec. Čeští basketbalisté podlehli v úvodním utkání skupiny G před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 domácí Belgii 81-92. Porážku neodvrátil ani 20 body Richard Balint. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
10: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8 minut a bude 9 hodin.
2: A nám se hlásí mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Čtvrteční večer byl pro jihomoravské motocyklisty mimořádně nešťastný. Během pouhých 2 hodin se totiž 4 z nich stali účastníky dopravních nehod. Ve 2 případech šlo o nehody skutrů v Brně, další nehoda se stala na Znojemsku a poslední na Blanensku. Právě poslední z nich měla nejtragičtější následky. U Jedovnic se motocyklistka střetla s osobním vozidlem, jehož

0: všechny účastníky silničního provozu k maximální opatrnosti, ohledu plnosti a soustředění za volantem i za řídítky, aby se počet obětí dále nerozšiřoval. Přeji pěkný víkend a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tak to byl mluvčí policie David Chaloupka. Přejeme krásný den.
3: Krokodýl, vaše letní rádio.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Benson Boone a Beautiful Things tady u nás na Radiu Krokodýl přesně 2 minuty před 9 hodinou.
1: Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@gmail.com.
2: Radio Krokodýl. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
0: 8 hodin 59 minut k tomu máme pátek 28. srpna, závěr posledního prázdninového týdne. Ze studia Rádia Krokodýl hezké ráno přejí Katka Horáková.
4: A Tonda Kala, krásné začínající dopoledne. Na D2 se dnes koná policejní dopravně bezpečnostní akce, víc už za chvíli.
0: Po 9. nás čekají hity 90. let a nobrou 90. Třeba Rembrandt. Kvíni. A taky Passion Fruit. Co se týče počasí, tak nás čeká letní den s odpoledními krásnými teplotami 30 až 33. Má být polojasno až skoro jasno, v noci a nad ránem by mělo pršet.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký pátek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Spálená ulice v Brně se včera vrátila k

0: historickému názvu u synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala brněnská velká synagoga. Po okupaci ji vypálili nacisté. Odhalení nové uliční tabulky bylo součástí přehlídky židovské kultury Štetlfest.
1: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
0: Místem klidného posezení, setkávání, odpočinku i aktivního pohybu, tím se stala zámecká zahrada ve Vyškově. Finišuje tam nákladná rekonstrukce za desítky milionů korun. Slavnostní otevření je v plánu 12. září.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
0: Na dálnici D2 na Břeclavsku se dnes koná dopravně bezpečnostní akce Jihomoravské policie. Zaměřená bude na konec letních prázdnin a začátek školního roku. Součástí bude preventivní kampaň Řídím, piju, nealko, pivo, která varuje před řízením pod vlivem alkoholu. Kanoista Martin Fuxa dnes bude na mistrovství světa v Poznani obhajovat zlatou medaili na kilometrové trati. Tuto disciplínu na šampionátech loni ovládl podruhé. V finále závodu na 1000 metrů pojede také kajakářka Barbora Betlachová.
2: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Vyrážíme zkontrolovat silnice, co tam je bohužel nového, to nám řekne Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona mezi 178 a 196 kilometrem. Navíc na 193 kilometru bouralo nákladní auto s dodávkou. Na dálnici D55 z Otrokovic na Kyjov na 51. kilometru u sjezdu na Uherské Hradiště došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Projíždějte s opatrností. A na průjezdu Uherským Hradištěm směrem do Hodonína na třídě maršála Malinovského bourala dvě osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tak jak pak se těší tvoje letolesti do školy?
1: No, dcera na první školní den, jo, protože bude jako deváťačka uvádět ty prvňáčky do
0: jo,
1: školy.
0: Takhle.
1: Ale jinak samozřejmě vůbec.
2: Blé.
0: Blé, škola, blé. Už jenom víkend
3: a bude to tady.
1: Kapesníky do ruky.
0: Nejsme škodolíbí.
1: Ne.
4: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nejnovější sociologické průzkumy potvrdily, že nejoblíbenější fantazií ženy jsou dva muži najednou. Jeden vaří a druhý uklízí.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Jako vždy objednávka dosvištěla do mailové schránky program@krokodil.cz, objednávka na hit vašeho života. Ahoj do Krokodýla, poslouchám vás pravidelně v Šalině. Jezdím zrovna linku 1 a píšu vám o zahrání písničky Reality od Lost Frequencies. Je to písnička, u které rád jezdím, když ji slyším. A taky pro celý dopravní podnik města Brna. Děkuji, Mirek. Mirku, tady to je.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: právě.
1: 9 hodin 17 minut k tomu. Už jste možná zahlédli nebo viděli, co to je na chodnících. Takové úžasné mozaiky a tak podobně, když je někde díra, tak se to zaleje. No a prosím pěkně, Brno už má také svůj diskokoš. Neuvěřitelné, co ty lidi nevymyslí. Uvidíme také samozřejmě, jak dlouho ten diskokoš vydrží, protože znáte to, lidi tak jako koukají. Jinak najdete ho, pokud se dobře dívám na naše facebookové stránky, což se snad dobře dívám, tak je tam k tomu video, tak je u hlavního nádraží. Zkrátka a dobře, diskokoš, u něj se tančí, je krásně oblepený, tak jenom doufejme, že nám vydrží trochu déle, když je právě u toho hlavního nádraží. My tady máme ale taky další devadesátky. Ruben Gomez, Fornon Blondes, Ariem a taky pro vás chystáme hit v jedné sekundě. Tady je Krokodýl, máme pátek a Augustín slaví svátek.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš. Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladičky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
2: Radio Krokodýl.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
11: Fandíme s vámi.
12: Užijte si poslední prázdninovou sobotu s celou rodinou na Srbské. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme Zlín. Doražte už 3 hodiny před výkopem a užijte si nabitou fanzónu ve znamení oktagonu. Na malé i velké čeká podpisovka zápasníků, maskot Gogy, kolo štěstí, soutěže a spoustu další zábavy. A potom už společně na fotbal. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
11: Fandíme s vámi.
13: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
14: Slyšíte bubny?
15: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Natři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Ariem za námi a teď 5 minut po 9:30 před námi hádání hitu v jedné sekundě. Je připraven ten hit v jedné sekundě, respektive první sekunda z písničky. No a když uhodnete, tak prosím vás pěkně, tady pro vás něco budu mít. Co? Tak to si ještě nechám chvilku pro sebe, aby jsem vás malinko překvapil. Takže 603 103 103, to je telefon sem k nám, na který můžete volat. A ten hit v jedné sekundě, který máte uhodnout, zní takto.
3: 3, 2, 1, go!
2: To znáte, ne? Přihlašovací kód do portálu edisonline.cz je v téhle chvíli ve hře. 365 dní můžete sledovat filmy, seriály, co se vám bude líbit. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Ahoj, tady Lukáš.
2: Ahoj Lukáši, poznal jsi?
4: Já si myslím, že by to mohlo být Dua Lipa.
2: Já si myslím, že jo. A kdo jí tam ještě přizvukuje? To je to už jak jako mimo soutěž.
4: To z hlavy nevím.
2: Elton John.
4: Elton John, ano.
2: Takhle se to rozjíždí a taky pokračuje. Dua Lipa, Elton John, Cold Heart. Hele, vyhrál si. Gratuluju, nezavyšuje, měj se, díky, ahoj.
4: Moc krát děkuju.
2: Díky, ahoj. Hit z roku 2021 si dáváme právě v téhle chvíli.

0: Dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý na první pokus. Pokus od Lukáše, Dua Lipa, Elton John, Cold Heart. To 90 nebyla 90, budou do 10 v podobě Shaggyho. Madony. A taky dáme Deep Blue Something. Jo, taková snídaně od Tiffanyho, tak na ní pozvěte třeba Augustíny, kteří dneska slaví svátek. Krokodýl gratuluje a přeje hezké dopoledne.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce@daikinbrno.cz.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.
2: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
4: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
5: Mamka s tačkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
6: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
7: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
8: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
9: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
10: That's Helen Doran English.
9: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doron English Brno Střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
10: Come and join us!
9: Více na www.helendoron.cz/Brno Střed.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90. v 9. Každý den po 9. hodině. 90.

0: Posloucháte Krokodýla, tahle pohodovka je od Uncle Cracker a uzavírají dnešní 90ky v 9, před námi zprávy v 10 hodin, protože 10. se nám přiblížila. A co je nového, ví Petra?
1: Hezké dopoledne, spálená ulice se vrátila k historickému názvu u synagogy, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou, směrem na Křtiny.
3: Rádio Krokodýl.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Káťo, jedeme do Olympia parku.
8: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
7: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
8: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
7: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Svátek má dneska Augustín, i pro ně budeme hrát po 10. Bude Liam Payne a Rita Ora. Taky pav Diddy. Nabídneme činasky.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má být převážně polojasno až skoro jasno. Vlivem saharského prachu ve vyšších vrstvách ovzduší může být dneska více oblačnosti. Ta oblačnost začne přibývat později odpoledne večer a bude se zvyšovat pravděpodobnost přeháněk a bouřek, tak s tím počítejte. Teploty ale tropické až kolem 33.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Spálená ulice se vrátila k historickému názvu u synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala velká synagoga. Po okupaci ji vypálili nacisté. Letos archeologové odkryli, prozkoumali a znovu zasypali základy stavby. Odhalení nové uliční tabulky bylo součástí přehlídky židovské kultury Štetl, která nabízí řadu dalších akcí v místech bývalé synagogy, například koncerty, prohlídky a divadelní představení. Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro stejně jako loni majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský se 432 miliardami. Oba od loňska výrazně zbohatli, Strnad o 140 miliard a Křetínský o 152 miliard korun. Třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renata Kellnerová s rodinou, jejichž majetek činí 385 miliard. Po dlouhé nemoci zemřel nejstarší evropský panovník, norský

0: Král Harald V., který byl od minulého pondělí v nemocnici v Oslu, bylo mu 89 let, oznámil to Královský palác. Čeští basketbalisté podlehli v úvodním utkání skupiny G před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 domácí Belgii 81-92. Porážku neodvrátil ani 20 body Richard Bálint.
1: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pěkné dopoledne z Krokodýla i vám všem za volant. Co se děje na silnicích, sleduje Lenka.
4: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 163. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Mezi Brnem a Veverskou Bytýškou došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Na místě zasahují záchranáři, projíždějte tam opatrně. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Ruštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

jsou 9:50 a přátelé, vy máte ještě jednu z posledních možností přihlásit se do naší soutěže, ve které hledáme i letos prvňáčka Rádia Krokodýl. No a jak se přihlásit a vyhrát, tak to prozradím už za pár minut. Držte se nás, krásný pátek vám přeje Katka, k tomu Tones & I.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na třídních schůzkách ve škole. A nezlepšil se náhodou můj syn? Ale jistě, váš podpis už falšuje daleko lépe.
3: Dva večery se

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Ještě třikrát se můžete, milí školáci, vyspat do růžova, to znamená klidně do 12, podle libosti, ale v úterý už budíček a hurá do školy. No a asi jediní, kdo se těší a nebude moci dospat, tak to jsou prvňáčci. A aby to jejich školní poprvé bylo nezapomenutelné, tak od toho máte krokodýla. Zapojte své dítko do naší soutěže Prvňáček Rádia Krokodýl. Dostane výbavičku do školy, dárky pro celou svou třídu a s celou rodinou ho odveze do školy naše krokohlídka. A to nejdůležitější, vážení, jak přihlásit se. Napište ideálně e-mail na adresu studio@krokodil.cz a to hned teď. Napište tam jméno vašeho prvňáčka, odkud je, taky krátký příběh o něm a to další důležité je samozřejmě i telefon na vás. A kdo nám pošle nejzajímavější příběh, tak ten vyhrává. Držím pěsti, mějte dál hezké dopoledne, přesně v 10 hodin a 22 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Tonda Kala. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
3: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
7: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
10: Sako Brno dokončuje projekt Úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program Doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
11: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
12: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Menu. Šetříme s krokodýlem.
1: A krokodýl dnes vybírá brněnský restaurant Havana. Čeká vás tam hrstková polévka a k tomu třeba zapečené šunkové flíčky se zeleným salátem Koleslav. Zaplatíte pouze 100, tak to vám bude chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Přátelé, tak v těchto dnech se bohužel na jihu Moravy stalo hned několik tragických nehod a to máme před sebou ještě poslední prázdninový víkend, který bude asi taky pěkná divočina, tak doporučujeme velmi opatrně, ohleduplně, bez alkoholu a jiných nepovolených látek, taky prosím jezděte odpočatí a rozhodně neriskujte. No a dnes kvůli řidičům vyrazili na kontroly i policisté na dálnici D2 na Břeclavsku se dnes koná dopravně bezpečnostní akce, která je zaměřena právě na konec letních prázdnin a začátek školního roku. A součástí je i preventivní kampaň Řídím, piju nealko pivo, která varuje před řízením pod vlivem alkoholu. Tak na to prosím velmi myslete. Krokodýl vám přeje šťastnou cestu a to nejen na konci prázdnin.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
5: Natři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
8: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Schořela mi kulma.
14: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den.
6: Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: nový. Tereza Mašková, Marek Lambora z Krokodýla, lehce před 11. Krásné páteční dopoledne vám přeje z Krokodýla Katka, taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, na základní škole v Kohoutovicích testovali výdej obědů formou švédských stolů, i o tom za chvilku.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. se chystá Daša. Bude Whitney Houston. A z českých One Man Show Foundation.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ne, žádný jet nechceme. Dneska chceme krásné počasí a má být převážně polojasno až skoro jasno. Později odpoledne večer bude přibývat oblačnosti a zvyšovat se pravděpodobnost přeháněk a bouřek, tak na to buďte připraveni. Teploty stále vysoko až kolem 33 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na základní škole Chalabalova v Kohoutovicích včera zaměstnanci otestovali výdej obědů formou švédských stolů. Podle místostarosty městské části pro školství Michala Veličky zkouška dopadla skvěle a vše fungovalo podle plánu. Švédské stoly nahradí klasický výdej obědů od nového školního roku. Cílem je omezit plýtvání jídlem. Inspekce silniční dopravy zastavila na Ostravsku soupravu přetíženou o 57 tun. Převážela jeřáb z německého Magdeburgu do Přerova a bez potřebných povolení projela z Německa přes Polsko do Česka. Celková hmotnost soupravy dosáhla 105 tun. Navíc byla i o 13 metrů delší. Podle inspekce jde o mimořádný případ. Dosud se s takto extrémně přetíženou soupravou nesetkala. Lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům ski pasů z uplynulých 3 zimních sezón část peněz. Krok je součástí opatření, na kterých se areály dohodly s italským antimonopolním úřadem, když prošetřoval chování provozovatelů. Přijímání žádostí začne 15. října. K dispozici je až do vyčerpání 720 milionů korun. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem 3-0 a skupinu zakončily se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. Předčili je jen obhájkyně stříbrných medailí Srbky. V pondělí od 19 hodin čeká Češky osmifinále proti Švédsku, které po porážce 1-3 s Francií skončilo třetí ve skupině D.
7: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízí.

0: naší soukromí. Restaurace Laguna, Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Krásné páteční dopoledne i vám, milí řidiči. Co se aktuálně děje na silnicích, prozradí Lenka.
3: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 168 a 196 kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Dlouhá kolona po pojíždí na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru z Rakouska. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

11. hodině budeme na Krokodýlu tradičně soutěžit. Je před námi Krokodýl cestovatel a budeme hádat název jednoho jihomoravského hradu. Budeme soutěžit o vstupenky na beach volejbal v Brně, tak si to nenechte ujít. Teď už pro vás Markéz, krásný pátek vám všem přeje Katka.

0: Basta.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Rád vidím spokojené lidi. Zejména, když se postavím před zrcadlo.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Dnes na Krokodýlu nebudeme cestovat daleko, protože zůstaneme tady u nás v Brně. A než vám prozradím nápovědy, tak vám taky prozradím, o co soutěžíme na lince 603 103 103, kterou už můžete vytáčet. Mám tady dvě víkendové permanentky na světovou sérii v beach volejbalu v Brně. Je to utkání žen, které se uskuteční tuto sobotu a neděli na sokolském koupališti v Kniničkách. Tak fandi, držet pěsti, tam můžete přímo na místě. No a tohle jsou moje dnešní nápovědy. Dnes tedy hádáme název Brněnského hradu v brněnské městské části Bystrc. Tyčí se na skalnatém ostrohu nad brněnskou přehradou, kterou napájí řeka Svratka. Jde o jeden z nejrozsáhlejších a nejstarších hradních areálů nejen na Moravě, ale i v celém Česku. Hrad byl podle pověsti založen kolem roku 1059 moravským udělným knížetem Konrádem I. Brněnským. No a jak se ten hrad asi může jmenovat? Na toho se budu ptát, koho pak hezké dopoledne, kdo je na lince Krokodýl. Halo, halo. Tak už tam asi nikoho nemáme? Tak asi ne, dobře, tak linka uvolněna pro dalšího soutěžícího, volajícího, někdo tam je. Krásné dopoledne, Krokodýl Katka.
2: Dobrý den, tady Viktorie.
1: Viktorie, zdravím vás, odkud voláte?
2: Práce z Brna, 64.
1: Jak to jde?
2: Jde to, no, tak je pátek, tak je toho méně.
1: Je to lepší, že? Tak jo, Viktory, ať vám to utíká, no a teď už se teda ptám na název toho hradu.
2: Jedná se o hrad Veveří.
1: Samozřejmě, je to hrad Veveří, jste fanoušek nějakého sportu, konkrétně ideálně beach volejbalu?
2: Ano, dá se.
1: Takže půjdete zafandit, sobota a neděle je vaše.
2: Určitě.
1: Paráda, tak vstupenky, respektive permanentky jsou vaše, tak vám blahopřeju, snad to dopadne pro naše týmy co nejlépe a vám krásný víkend.
2: Vám taky, děkuji.
1: Naschledanou.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je dobré mít se komu svěřit.
9: Vaše nejvěrnější rádio.
8: Stále s vámi.

0: Romantika jako blázen, Shane Ward, No Promises, z Krokodýla, 4 minuty po 12:30, kdy vám přeje Katka krásné dopoledne a doporučuji, buďte s námi dál, protože chystám krokodýlí zvuk za 118 050 korun. Už za chviličku.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří, jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Krásné stále ještě dopoledne vám všem přeje krokodýl. No a přátelé, připravte se, protože linka 603 103 103 je volná právě v této chvíli. Můžete volat 118 000 50 korun, tak to je ta částka, o kterou se tady hraje. Někdo už tam je. Hezké dopoledne, kdo se dovolal jako první?
2: Dobrý den, zdravím krokodýl, Standa z Velkého Meziříčí.
1: Standu, já vám přeju taky krásný pátek, doufám, že se dneska máte dobře.
2: No tak já už se mám delší dobu dobře, jelikož jsou důchodu.
1: Jo, tak to máte každý den prázdniny, to je bezvadný.
2: Tak. No, prázdniny to nejsou, víte, jak ne. Ten důchod, nemají nikdy čas.
1: Ano, máme rodiče v tomhle věku, takže víme, nemají čas. Mají toho spoustu na práci.
2: Ty jsou nejvíc ale prázdniny.
1: Přesně
2: ano.
1: Tak. Souhlasím, tak ale první dobrý krok máme za sebou, vy jste se dovolal jako první, takže můžete tipovat, co by mohlo být tohle za zvuk, my si ho připomeneme. A teď už se ptám, jaký tip jste si připravil?
2: No bylo toho tam už tolik, ale nevím, ale chtěl bych zkusit vysunování zalamovacího nože.
1: Vysunování zalamovacího nože, arbitr v tom má jasno a říká... Říká, že tenhle tip už tady bohužel byl a byl nesprávný.
2: Tak.
1: Tak... Co s tím, no?
2: Někdy jindy.
1: Přesně tak. Tak krásný důchod vám přeju.
2: No,
1: mějte
2: děkuju.
1: Se hezky. Naschledanou. No a navyšujeme náš bank, přátelé, do příštího soutěžního kola. Buďte s krokodýlem.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort. Kupí ještě ty chladničky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz
0: Rádio Krokodýl.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
6: Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
5: Byla. To dobré začíná u nás.
7: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
8: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
10: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
11: Nechoď do té vody!
12: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
13: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plavánikrokodýl.cz.
14: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lezecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
15: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
16: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
17: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
18: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.

0: tašky kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na bílovických slavnostech piva.
1: Rádio Krokodýl.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
5: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
4: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
1: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
7: Po 12. z Krokodýla Sabrina Carpenter. Ze vzpomínkových hitů London Beat. A taky si dáme Superstar.
8: Veď příběh nekončí a dále hrám.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: Má být převážně polojasno až skoro jasno, později odpoledne večer má přibývat oblačnosti a můžou se objevit přehánky a bouřky, teploty vystřelí až k 33 stupňům.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Přeji hezký pátek.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Radnice Brno-Střed se dnes otevře všem, kteří se chtějí potkat, pobavit a poznat místo, odkud se spravuje centrum Brna trochu jinak než při běžné návštěvě úřadu. Tradiční otevřená radnice nabídne prohlídky historické budovy, divadlo, hudbu, módní přehlídku, výtvarné dílny i večerní kino. Program začne ve 14 hodin komentovanou prohlídkou. Nezaměstnaným se od příštího roku zřejmě sníží podpora. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh, podle kterého by lidé bez práce mohli dostávat o několik tisíc korun měsíčně méně. Kabinet Andreje Babiše tak chce zvrátit reformu předchozí vlády Petra Fialy, která podporu v nezaměstnanosti naopak zvýšila. Vztahy mezi Kanadou a Spojenými státy se stále zhoršují, a to i dost neobvyklými způsoby. Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho vláda přejmenovává jedno z velkých jezer na hranicích s Kanadou Ontario na Americké jezero. Radnice hlavního města Kanady Ottawy naproti tomu zvažuje přejmenování ulice nesoucí Trumpovo jméno na takové, které má amerického prezidenta urážet. Moderní pětibojař Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile dnes ovládl semifinálovou skupinu A. 15. Matouš Tůma nepostoupil. Zítra čeká semifinále Lucii Hlaváčovou a Karolínu Křenkovou. O medaile budou obě kategorie bojovat v neděli.
11: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: Krokodýla letí pozdrav taky na silnice. Aktuálně velký pozor na Brněnsku mezi Ivančicemi a Moravským Krumlovem. Tam došlo k dopravní nehodě traktoru, který skončil v příkopě. Na Blanensku v Úsobrně došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a na Znojemsku mezi Jamolicemi a Slavěticemi došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, které skončilo na střeše. Na místě aktuálně zasahují záchranné složky, tak počítejte s omezením provozu, buďte velmi opatrní, šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Naše soutěž o prvňáčka
1: bude finišovat, těšíme se na prvňáčka Rádia Krokodýla. Už brzy si ho taky vyhodnotíme, těšte se.
0: Buďte s námi a krásný pátek vám všem přejeme z Krokodýla. Dobrou chuť, 2 minuty po 12. hodině.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: Superstar 2009. A my jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tohle jsou naši nejmenší posluchači Krokodýla. Dneska jsme ve školce v Řečkovicích a ptáme se jich. Proč chodí chlapi do hospody?
2: Oni mají žížu a pak jak všechno propijou, tak už nebudou mít co pít.
3: Oni tam doopravdy jen jdou a řeknou, kolik je tam těch chlapů, tak si vezmu pivo, protože kdybyste ho museli kupovat, tak by to stálo, takže musíš, ale tam si jen to řekneš a zaplatíš jen tak málo.
4: Aby si odpočli od manželky.
0: Tak vidíte to. Proč chodí muži do hospody, na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 12 hodin, 22 minuty.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
6: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
7: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Radio Krokodýl.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
10: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
11: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
12: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
13: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům.

0: Vyberte si nové povlečení na mkluškoviny.cz ještě dnes.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Je dobré si pomáhat. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
3: Happy birthday.

0: Michel Telo. No a my se jdeme podívat, jak Jižní Morava bojuje se suchem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jsem Ivana Uhrová, starostkou obce Přibyslavice, okres Třebíč. Byl vydán s okamžitou zdatností zákaz zalévání zahrádek z potoku a nesměli se zalévat ani fotbalové, čistě hasičské hřiště a nesměli zalévat ani ti, co měli povolený odběr. Rovněž bylo vydané omezení zalévání pitnou vodou, zákaz mytí automobilů a také byl nařízen úsporný odběr pitné vody z studní.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
6: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu tu 4 pytlů.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
13: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
12: A mytí oken?
13: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
14: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
15: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
16: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Disturb na kroku dílo. 13. hodinka, Petra, čerstvé zprávy, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a v Kohoutovicích vznikl Klimapark, víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině letní hity Krokodýla bude Pink. Rick Astley. A nebo Marek Ztracený.
3: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty...
0: Tak to vám bude hrát Krokodýl.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra.

0: Hezké odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: U nákupního střediska Lipsko na Libušině třídě v Kohoutovicích vznikl nový klimapark. Původní dětské hřiště se proměnilo ve veřejný prostor pro děti i dospělé. Jsou tam mlžítka, pítko, nové posezení a zeleň. Součástí je také systém, který podle aktuální teploty automaticky spouští zavlažování a ochlazovací trysky. Klimapark se slavnostně otevře v pondělí ve 14 hodin. Státní hrady a zámky se v neděli poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Druhý bezplatný den bude následovat v neděli 27. září. Slovenský hudebník Jožo Ráš z kapely Elán přiznal, že tento týden havaroval, když se v Bratislavě srazil s motorkou. Ani jednomu z účastníků nehody se nic vážného nestalo. Zpěvák má sám nešťastnou zkušenost. V roce 1999 ho na motorce srazil německý řidič. Ráš tehdy utrpěl těžké poranění hlavy a 2 měsíce byl v kómatu. Po nehodě se zhruba 2 roky znovu učil chodit a dodnes má zdravotní následky. Tenistka Nikola Bartuňková zvládla na turnaji v Mexiku téměř 3hodinový český souboj s Dariou Vidmanovou a po výhře 6-4, 6-7 a 6-3 postoupila podruhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále. O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Elis Mertensovou z Belgie.
2: Laguna. Meníčka jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pozor, za Brnem máme nehodu na Třebíčsku mezi Budkovem a Domamilí. Havaroval tam osobní auto, tak kdyby cokoliv volejte linku řidičů, my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka s vámi, hrajeme hit za hitem, za okamžik se podíváme, kde budeme dneska osvěžovat vás posluchače Krokodýla. Venku dneska 30 stupňů, do ulic vyráží krokohlídka Rádia Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No a co pak jsou kalhoty, člověk?

0: Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
1: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
2: Vážně?
1: Jasně, dej na mě.
3: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
9: Fandíme s vámi.
10: Hůru Brno!
11: Zbrojovačky a zbrojováci, je čas znovu v sobě probudit draka. V sobotu 29. srpna od 17 hodin nás čeká domácí bitva se Zlínem. Přijďte ale s předstihem, už 3 hodiny před výkopem otevře své brány fanzóna ve znamení oktagonu. Těšit se můžete na podpisovku zápasníků, soutěže a další nabitý program. Zopakujeme nejvyšší návštěvnost ligy. Vstupenky kupujte na fczbrno.cz.
9: Fandíme s vámi.
12: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
15: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
16: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

Robin Schulz na Krokodýlo, tohle vaše rádio. A rádio, které vám nabídne 117 000 za záhadný krokodýlí zvuky o tom v našem vysílání.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Radio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, jaký byl týden z pohledu městské policie Brno. Jakub Ganem na telefonu. Zdravíme.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Na přelomu týdne se dal před strážníky na útěk muž rybařící u Svitavy v Černovicích. Ulovenou rybu i udici přitom zahodil do řeky a po dopadení přiznal, že nemá rybářský lístek. Je podezřelý z pytláctví. V pondělí v Bohunicích nabídli strážníci svoji pomoc účastníkům drobné nehody, aby se ujistili, že se řidiči bez potíží dohodnou na řešení pojistné události. Postřehli ale, že 35-letý muž z Panenska, který svým Volkswagenem nadsouval do stojícího Mercedesu, měl potíže s rovnováhou i výslovností. Nadýchal jim skoro 2 promile alkoholu a hrozí mu vězení. A lidé z různých míst starého Brna hlásili ve čtvrtek pohyb malého plachého křížence, který běhal i po silnici a přes koleje. Strážníci sehnali majitelku a přejeli s ní k poslední svědkyni, která bojácného psa přivábila šunkou. Pes si prý až v Bohunicích otevřel nízko položené pootevřené okno a běžel do centra města, aby navštívil majitelčina přítele. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Moc děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
4: Slyšíte bubny?
5: Blíží se bitva. 30-letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
8: 30 000 korun.
7: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
9: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
5: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
11: Miluno, máte náš mladé do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
12: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
13: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
14: That's Helen Doran English.
13: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
14: Come and join us!
13: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
15: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
16: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Fool's Garden, Lemon Tree, no a možná i v plavečkách dorazila Petra, budou čerstvé zprávy.
1: To bych
0: zprávy.
1: Tě neudělala.
0: O čem budou?
1: Škola Pastviny v Komíně má pro žáky novinku, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou směrem na Křtiny.
2: Radio Krokodýl.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Radio Krokodil.

0: bazeny.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Restaurovaná jídelna a kuchyně na základní a mateřské škole Pastviny v Komíně přivítá 1. září první strávníky. Tento týden proběhla závěrečná prohlídka stavebního úřadu, která uzavírá další z velkých investic do školy. Vysoutěžené náklady na rekonstrukci byly v celkové výši 45 milionů korun. Při dopravní nehodě u Jedovnic zemřela včera večer motorkářka. Narazila do osobního auta, jehož řidič jí při odbočování vlevo skřížil cestu. Svým zraněním na místě podlehla a stala se už 10. obětí srpnových dopravních nehod na jihomoravských silnicích. Včera večer se v kraji staly ještě další 3 nehody s účastí motorkářů. V Brně havarovaly 2 skútry, u nehody policisté zasahovali také na Znojemsku. Po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V., který byl od minulého pondělí v nemocnici v Oslu. Bylo mu 89 let. Po jeho smrti se jeho syn Håkon 8. stává novým norským králem. Kanoista Martin Fuxa postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále i na trati 500 metrů a může usilovat o 3. titul z této disciplíny. V semifinále 500 uspěla v Poznani také kanoistka Denisa Řáhová.
3: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Tak Kuba už za vás projíždí brněnské jihomoravské silnice.
5: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Neprůjezdná zůstává cesta z Bratislavy do Brna po D2 mezi exity 11 a 3. Na 6. kilometru blokuje provoz nehoda osobního vozidla s nákladňákem se zraněním. Před odklonem dopravy má kolona zhruba 3 kilometry a ucpává se také objízdná trasa přes Vojkovice. Na D1 počítejte s kolonou mezi 168 a 178 kilometrem, kde blokuje odstavný a částečně pravý pruh na cestě z Prahy auto s poruchou. Dále popojíždí místy pravý pruh po exit 96. A v Brně v křižovatce ulic Lidická a Koliště zasahují záchranáři u nehody koloběžkáře. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tak je to tady, krokodýláci. Ano, už se to přibližuje.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Ano, kterému připravíme den, který nikdy nezapomene. Za okamžik se podíváme, jak ještě pořád můžete připravit právě pro toho vašeho prvňáčka. Den, na který nikdy nezapomene.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Se s tou břitvou? Je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

0: na Krokodýl Aerosmith. A my jdeme osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Krokohlídka vás tento týden osvěžuje. Každý den pro vás máme 103 vychlazených chutných probiodrinků Bala 21 od brněnské firmy. No a nově se můžete vyfotit i s naším maskotem. Vozíme ho sebou.
2: Krokohlídka osvěžuje na Slovaňáku. Tady máme slečný. Pěkný den.
3: Já jsem Míša a děkujem za osvěžení. Probiodrink Bitterherbal. Díky, Marče, a těž se už těším na probiodrink a co to urobí s mým žaludkem.
0: Dnes odpoledne se na vás těšíme přímo u Úrazové nemocnice a projdeme taky centrum města Brna.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: 14 hodin 20 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
5: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
6: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Radio Krokodýl.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
9: Káťo, jedeme do Olympia parku.
10: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
9: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
10: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
9: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
10: Proto pojedeme do Olympie Brno.
11: Sako Brno dokončuje projekt Úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program Doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
12: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít společnost na cestě.

Vítko a Vejc na vašem letním rádiu, jak se máte, krokodýláci. My vyrazíme taky na brněnská i jihomoravská koupaliště, protože počasí bude ideální na koupačku, i o tom za malou chvíli. Jsme Krokodýla a přejeme pěkné odpoledne.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A my už jsme ve spojení se státní veterinární správou tady Jihomoravského kraje. Pojďme se podívat, co je nového, třeba když najdete nějaké zdivočelé zvíře u vás na sídliště.
2: Zdravíme posluchače Rádia Krokodýl. Uplynulé letní dny sice lákali k tomu vyrazit do příjemného stínu lesa, jeho zvířecí obyvatelé však měli úplně opačné plány. Krajská veterinární správa během prázdnin často řešila výskyt volně žijících zvířat v zastavěných částech obcí. Jednalo se například o zajíce, lišky či divoká prasata. V jednom případě dokonce o zdivočelé stádo ovcí neznámého původu. První, co bychom měli v případě setkání s takovým zvířetem udělat, je informovat zástupce místní obce. Ti buď zajistí odchyt odchytovou službou, nebo domluví odlov s myslivci. V případě nálezu zraněných zvířat či mláďat, která se o sebe nedokáží postarat, je vhodné se obrátit na nejbližší záchrannou stanici. Krajská veterinární správa sice odchyt zvířat neprovádí, vám však může pomoci s kontaktováním příslušných institucí nebo s konzultací ohledně nákazové situace. V případě nálezu uhynulého zvířete pak může veterinární inspektor odebrat vzorky k vyšetření. Krásný zbytek léta bez nečekaných zvířecích návštěv vám za krajskou veterinární správu přeje Alena Kamínská.
1: Moc děkujeme, víme, co se děje.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Uni Hobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
4: Uni Hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
8: Nechoď do té vody!
9: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
10: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
13: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
14: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
18: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Milk and Sugar, Krokodil, Let the Sunshine. Sluníčko nám bude svítit, jak bude o víkendu, prozradím za malou chvíli. Teď čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a krajský soud v Brně se musí znovu zabývat vleklým sporem kvůli hluku ze silnice, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodil. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 15. Edward Maja. Aqua Barbie Girl. A nebo Gam.
3: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg.

0: konečně zrušil nejvyšší správní soud. Krajský soud podle něj chyboval, když rozhodoval bez veřejného jednání. Na Riviéře se v neděli koná rozloučení s prázdninami v rámci Rivec Festu. Pohodu u vody doplní kromě hudby také charitativní běh, do kterého se může zapojit úplně každý. Třetina ze vstupného zároveň poputuje sociálnímu nadačnímu fondu. Někdejší velitel vojsk bosenských Srbů, generál Ratko Mladić, odsouzený za válečné zločiny, bude pohřben s nejvyššími vojenskými a státními poctami. O tom, kde bude pohřben, rozhodnou pozůstalí. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem 3-0 a skupinu zakončily se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. V pondělí od 19 hodin čeká Češky osmifinále proti Švédsku, které po porážce 1-3 s Francií skončilo třetí ve skupině D.
1: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pojďme na silnice. Víme, jak to jezdí?
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 182. kilometru z Prahy do Brna bourala dodávka s kamionem. Postojíte si v úseku 9,5 kilometru. Dále čekejte silný provoz až po dopravní omezení na 146. Na 6. kilometru bratislavské D2 na cestě do Brna probíhá došetřování vážné nehody osobního vozidla s kamionem. Kolona má zhruba kilometr. V úseku 5 kilometrů se táhne fronta na příjezdu do Mikulova z Rakouska a narůstá také provoz ve městě přímo v Brně, například na Jihlavské ulici před Vídeňskou, kde je kilometrová kolona. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Povídej si dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Ano, Krokodýl ho odveze celou parádou do první třídy vašeho prvňáčka. Stačí ho přihlásit na studio@krokodil.cz a napsat něco o něm, kontakt na vás, no a pak se těšte. O víkendu naši soutěž vyhodnotíme.
0: Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
3: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
8: Fandíme s vámi.
9: Zbrojovka se vrací na Srbskou, a to hned 2x během jednoho týdne. V sobotu 29. srpna od 5 proti Zlínu. Už 3 hodiny před výkopem startuje fanzona ve znamení oktagonu. A ve středu 2. září nás od 6 čeká Hradec Králové, a to v duchu Back to School. 2 zápasy, 1 zbrojovka. Probuď v sobě draka. Lístky pořídíte na www.fczbrno.cz.
8: Fandíme s vámi.
10: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny 2. levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Yippie!
14: Yeah!
13: Yeah!
15: Yippie, yippie!
14: Yeah!
12: Hornbach, s námi to zvládnete.
16: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
17: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
18: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: činasky každé ráno, teď jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Pokud řešíte poslední prázdninový víkend, tak mám fantastickou zprávu, protože v Brně na Jižní Moravě bude fantastické počasí. Skoro jasno, později polojasno a teploty kolem 28 stupňů. Tak vyražte třeba na koupaliště Biotop Brno, jich zdravíme.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
3: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
2: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
8: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
9: That's Helen Doran English.
8: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
9: Come and join us!
8: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
10: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
11: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
12: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko. Tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
13: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
14: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: na Krokodýlené Stejša, blíží se čerstvé zprávy s Petrou, no a Petry se zeptáme, kdy byla naposledy nějakou páku,
1: ty
0: co?
1: Jo, to už bude několik let, jako...
0: Počkej, ty jsi letos nebyla.
1: Ne, ani loni.
0: Tak, do plavek a šup.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou, směrem na Křtiny.
3: Radio Krokodýl.
4: Káťo, jedeme do Olympiaparku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
5: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
4: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
2: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
3: Po 16. hodině z Krokodýla Pink. Bude Tina Turner. A nebo si dáme partičku Slza. Je ty po 16. leto.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Víkend bude příjemný, polojasný až skoro jasný, teploty kolem 27 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Spálená ulice se vrátila k historickému názvu u synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala velká synagoga. Po okupaci ji vypálili nacisté. Letos archeologové odkryli, prozkoumali a znovu zasypali základy stavby. Odhalení nové uliční tabulky bylo součástí přehlídky židovské kultury Štetl, která nabízí řadu dalších akcí v místech bývalé synagogy.

0: Kvalifikace v evropských pohárech figurují v žebříčku národních koeficientů UEFA na 11. příčce. Jejich šance na umístění v elitní desítce, ale po včerejších odvetách závěrečného čtvrtého předkola vzrostly.
1: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Jakub projíždí ulice Brna Jižní Moravy.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 v okolí Brna počítejte s přerušovanou kolonou v dlouhém úseku mezi kilometry 175 až 204, kde bourala v jízdním pruhu dvě osobní auta. V protisměru tedy do Prahy vázne provoz před exitem 190. Na 6. kilometru bratislavské D2 na cestě do Brna probíhá došetřování vážné nehody. Doprava tam vázne. Na výjezdu z Brna na Vyškov za křižovatkou s Bedřichovickou ulicí bourala dvě osobní vozidla. A bouralo se také v Brně na Heršpické ulici do centra před Jihlavskou. Očekávejte tam kolonu na zhruba 5 minut. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Krokodýl už je tady taky, Zbyňa, víte.
1: Ahoj, Jirko, pomaličku už hezký poslední prázdninový víkend a prázdniny forever.
0: Pojďme si říct, byl jsi na koupáku, Petra říkala, že byl. Dva roky nebyla. Kde jsi byl?
1: Byl dneska Skalička. Dneska zrovna, no, asi ještě jsem tam byl skoro před hodinou.
0: Tak ty pro vás. A za okamžik se Zbyňou už brněnský hantec.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká, hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobré odpoledne, přeje Krokodýl Hantec, jdeme na to.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Žany, co tam máš? Povídej. Co jsi vymyslel dneska právě v pátek ještě před víkendem? Jsem s tím.
2: Zdar jak smíňa z krok, sníkalosti. Gomite, co to je? Šmečková švestka?
0: Šmečková švestka, zeptáme se na Oltecu.
3: Nekvalitní ovoce.
4: Šmečko znám, to je podvod. A co to je švestka, tak to fakt neznám, to byla jaká bába, vol.
5: Vyčerpaná manželka.
6: Jen co s policajtem určitě.
0: Vyčerpaná manželka. Tak, Žany, jak je to správně?
2: Šmečková švestka je maketa policisty. Taková ta umělá kulisa, třeba na Slovaňáku. Tak vám přeju, abyste potkali dneska jenom šmečkový švestky, ne ty opravdický, a měli betelný den.
0: Díkec a pozor, jestli frčíte už na víkend, tak tam držte tu rychlost tak, jak má být. Tady Krokodýl, dobré odpoledne.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A ještě taky čas 16.20.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: Rádio Krokodýl. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodýl.cz.
9: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
10: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl.
11: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům.
13: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád.
17: Hezké odpoledne v Pohotovici.
1: Rádio, které pomáhá.

Sean Baker a GIF. Na vlnách Krokodýla právě teď. Přesně o 5:30 v kalendáři se dívám na to, že 28. srpna je tam Augustín. No a víkend je ve vzduchu taky. Ale ve vzduchu je taky další hit. Za hitem jsme vaše rádio a tak přihazujeme Syndla X Blbým věku a Tina Turner The Best. Krokodýl, vaše The Best rádio a hit za hitem. Tak buďte u toho, dobré odpoledne, přeje Zbyňa.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: archivu je to vážně moc.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Přesně 118 tisíc a ještě 50 koruna k tomu. 118 tisíc 050. A tenhle zvuk a tohle číslo 603 103 103, pojďte do toho.
1: Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Teď to bude the best. Krokodýl Zbyňák, kdo je na telefonu?
2: Dobrý den, tady Lenka.
1: Lenko, dobrý den, krásné páteční odpoledne.
2: Děkuji i vám.
1: Co děláte ještě teďka?
2: Odpočívám.
1: Už? Nebo ještě?
2: Už. Už i ještě.
1: Tak, no vy se máte, vy už jste vyhrála, ne, někdy?
2: Ne.
1: Že už jenom odpočíváte. No to bychom chtěli být všichni rentiéři. V každém případě v banku je 118 tisíc 50 korun. A já pustím zvuk ještě, jo? Pro parádu a pro jistotu. Teď už je to, Lenko, fakt jenom na vás, protože vy odpočíváte a možná jste na něco přišla.
2: Tak já bych zkusila tip, že je to nanášení zubní pasty na zubní kartáček.
1: Jo, takhle úplně, úplně jednoduše. Mm-hmm. Ne čištění zubů, jako. Ne. Přímo nanášení. Mm-hmm. To je nějaká bělící pasta nebo peppermint?
2: No jakdy, někdy peppermintka, někdy bělící.
1: Nebo dětská, je to nějaká perlička.
2: Myslíte, že až tak to bude dělat rozdíl v tom zvuku?
1: Já nevím. Kartáček to asi je jedno, že? Takže zubní pasta se tam takhle vymáčkne. Tak jo, dáme to arbitrovi?
2: Ano, prosím.
1: Lení, tak jdeme do toho.
2: Ano.
1: Je to čím dál víc napínavý. Ne, není, ale čistit zuby si musíme.
2: To musíme, no.
1: Lenko, díky za zavolání a pomaličku hezký víkend. Odpočívejte i nadále s Krokodýlem. Naslyšenou.
2: Děkuju,
1: ahoj a navyšujeme bank.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz
0: Rádio Krokodýl. Krokodýl.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Yeah!
7: Jipi, jipi!
8: Yeah!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Nechoď do té vody.
12: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
13: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
14: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
15: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
16: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Hezký pátek před pátou odpolední přeje krokodýl. A vylepšíme klima a vyrazíme do Kohoutovic, protože jsou připraveny další zprávy a informace. Tak, Peťo, co v nich?
1: Hezké odpoledne, v Kohoutovicích vznikl nový klimapark, víc si o něm řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na bílovických slavnostech piva.
3: Rádio Krokodýl.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A prčíme právě na to, Ed Sheeran a Martin Garrix. A taky novinka. Repeat it. Pohodička, ale taky John Bon Jovi, It's My Life. It's my life. A z Mandraže to budete mít na dlani. A s krokodýlem nepřijdete o hit za hitem.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Čeká nás pořád ještě hezký, sluný, letní, prázdninový víkend, takže zítra oblačno až polojasno, odpoledne a večer méně oblačnosti. Teploty zítra příjemných 26, noční teploty 17 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: U nákupního střediska Lipsko na Libušině třídě v Kohoutovicích vznikl nový klimapark. Původní dětské hřiště se proměnilo ve veřejný prostor pro děti i dospělé. Jsou tam mlžítka, pítko, nové posezení a zeleň. Součástí je také systém, který podle aktuální teploty automaticky spouští zavlažování a ochlazovací trysky. Klimapark se slavnostně otevře v pondělí ve 14 hodin. Státní hrady a zámky se v neděli poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Druhý bezplatný den bude následovat v neděli 27. září. Imunitní buňky chrání lidské tělo nejen proti infekcím. Brněnští vědci nově zjistili, že jsou nezbytné pro správný vývoj, růst a obnovu zubů. Tuto neznámou ochrannou schopnost odhalili při studiu makrofágů, což jsou klíčové buňky v imunitním systému. Nová studie může v budoucnu vést k lepší a efektivnější léčbě nemocí spojených se zuby. 4 dny po triumfu Jakuba Menšíka a Karolíny Muchové ve smíšené čtyřhře začne v neděli v New Yorku na grandslamovém US Open tenisový turnaj ve dvouhře. Češi v něm budou mít minimálně 15 zástupců, z toho 7 jich bude nasazených. Finálové duely jsou na programu 12. a 13. září.
7: Laguna. Meníčka jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Kubo, prosím, co páteční silnice?
8: Pěkné páteční odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Římské ulici poblíž velkého kruhového objezdu se srazilo osobní auto s nákladním. Bouralo se také na Černovické ulici, u sjezdu na Ostravskou. Na výjezdu z Brna na Vyškov za křižovatkou s Bedřichovickou ulicí stále pozor na dopravní nehodu dvou osobních vozidel. Přerušovaná kolona se táhne na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic. A ucpaný je také hlavní tah z Brna do Svitav mezi Českou a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tylšár.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde návštěva za Pepou domů, ten sedí na balkóně, od pasu dolů úplně nahý. Prosím tě, Pepo, co to máš za nápady? Ale včera jsem tady seděl bez trička a stuhnul mi z toho krk. A tohle je nápad mé ženy, ne můj.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krásný slunný letní pátek přeje krokodýl. A holky a kluci, mám dobrou zprávu, prázdniny pořád ještě nekončí a navíc v pondělí se taky nejde. No ale přesto jsme připravili jednu otázku.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Zlatíčka naše, my se vás totiž ptáme, kdo je prvňák?
2: Prvňák je, že je první. Nebo chodí do školy a je ve první třídě. Prvňáček ze školky, když je třeba velký, když má 6,5 třeba, to já mám, a tak jde do první třídy, já jdu třeba na babáka.
3: Prvňák chodí prvně do školky a někdy chodí i do jesliček a potom, jak vyroste, tak jde do školy a říká se tomu prvňáček, protože je to jako první třída.
4: Prvňák je z první třídy a v září chodí a v září nastupuje do školy.
0: Jasně, no jste prostě jedničky a ani je nemusíte dostávat.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, pravky do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
6: Vážně?
5: Jasně, dej na mě.
7: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
8: Zbrojovka jde po pauze znovu doma do akce. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme na srbské Zlín. Tentokrát nás čeká zápas ve znamení oktagonu. Už 3 hodiny před výkopem ožije fanzóna, kde se můžete těšit na podpisovku zápasníků, maskota Gogiho, kolo štěstí, soutěže a další doprovodný program. Probuďte v sobě draka a zaplňme společně srbskou. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na fczbrno.cz.
1: Fandíme s vámi.
9: Slyšíte bubny?
10: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
11: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jé!
12: Jé!
13: Jipi, jipi!
14: Jej!
12: Hornbach, s námi to zvládnete.
15: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

Snap a Rytmus je tanečník. Vaším tanečníkem je krokodýl. A vy tančíte na frekvenci 103 FM a všech našich vysílacích frekvencích. Jsme vaše rádio a sázíme tam hit za hitem. Tak třeba teďka Enrique Iglesias, duele El Corazon a pak Bohnouti a páteční bohémové už vyráží. Pěkný pátek a fajn poslech přes Zbyňa.

0: Hit za hitem.
1: Radio Krokodýl.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky vedle mě.

0: nádherný pátek a víkend, který je ve vzduchu. Poslední prázdninový a srpnový. Se s Krokodýlem jsme vaše rádio a v tuto chvíli je potřeba říct, že jsme opravdu prožívali a pořád prožíváme nádherné léto, sluné jako ve Středomoří, ale je taky pořádně sucho teda. A tak Krokodýl kvituje všechny projekty, které se suchem bojují.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Pánek, starosta obce Sedlec u Mikulova. Co se týče opatření ohledně sucha, tak jsme tady měli vyhlášené zákaz rozdělávání jakéhokoliv ohně a šetření vodou, zákaz umývání aut, plýtvání prostě veškerou vodou, co jde z hlavního řádu, a to zatím trvá.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sako Brno dokončuje projekt Úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program Doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
5: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
6: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
8: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
7: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
9: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
11: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
12: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
13: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
14: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
15: That's Helen Doran English.
14: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
15: Come and join us!
14: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
16: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
17: Unihobby.
16: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýle. Krásný páteční večer a víkend je před námi, haleluja. Ale taky 18. hodina, to znamená další zprávy a informace. Peťo, o čem bude řeč?
1: Hezké odpoledne. Krajský soud v Brně se musí znovu zabývat vleklým sporem kvůli hluku ze silnice, i o tom za chvilku.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
3: Jipi, jipi!
4: Jej!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
10: Radio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Takhle bude vypadat náš největší hudební výběr. Tiesto, Ava Max, The Moto. Alicia Keys, Girl on Fire. Prostě hrajeme, všechno je v pořádku, opět a Radeček. Krokodýl, sázíme tam hit za hitem, je 8, 18.
12: LK Clean.

0: Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krajský soud v Brně se musí znovu zabývat vleklým sporem kvůli hluku ze silnice, která prochází brněnskou čtvrtí Bosonohy a Veselkou. V dubnu krajský soud nařídil hygienikům, aby do 15 dnů zahájili řízení o omezení hluku. Rozsudek však částečně zrušil Nejvyšší správní soud. Krajský soud podle něj chyboval, když rozhodoval bez veřejného jednání. Na riviéře se v neděli koná rozloučení s prázdninami v rámci Rivec Festu. Pohodu u vody doplní kromě hudby také charitativní běh, do kterého se může zapojit úplně každý. Třetina ze vstupného zároveň poputuje sociálnímu nadačnímu fondu. Někdejší velitel vojsk bosenských Srbů, generál Radko Mladič, odsouzený za válečné zločiny, bude pohřben s nejvyššími vojenskými a státními poctami. O tom, kde bude pohřben, rozhodnou pozůstalí. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem 3-0 a skupinu zakončily se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. V pondělí od 19 hodin čeká Češky osmifinále proti Švédsku, které po porážce 1-3 s Francií skončilo třetí ve skupině D.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Co dělá pátek na silnicích?
3: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Židenicích na Šámolově ulici u křižovatky s ulicí na Lukách došlo ke srážce 2 osobních vozidel s motorkářem. Očekávejte tam možné komplikace. Osobně auto s nákladním bouralo na Řípské ulici poblíž velkého kruhového objezdu. Na dálnici D1 u Brna z Prahy doprava vázne tradičně mezi Kývalkou a 196. kilometrem a za Znojmem směr Pohořelice na kruhovém objezdu narazilo osobní auto do dopravního značení. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Koptilšár.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Krokodýl, bylo 6. Hezký podvečer či večer. Za chvíli uzavřeme prázdniny v brněnské zoo. Tak u toho rozhodně buďte. Krásný páteční večer. Krokodýl Zbyněk Loucký.

0: Hezký páteční podvečer s krokodýlem.
1: Hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Jo, už tam frčíme, protože Honza Bedřich ze Zoo Brno je právě na telefonu. Halo, halo, posloucháme.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dnes začnu jednou technickou. Omluvte prosím stížené podmínky při vstupu do zoo z důvodu výstavby nového chodníku. Práce potrvají do konce příštího týdne. No a uteklo to jako voda a prázdniny jsou téměř u konce. Zoo Brno vám nabízí hned dvě možnosti, jak se s nimi rozloučit. První je hned v sobotu 29. srpna, kdy pořádáme den adoptivních rodičů a parťáků. Program však není pouze pro naše podporovatele. Přijít může úplně každý. Druhou možností je pak zavolat ahoj prázdniny v pondělí 31. srpna na středisku ekologické výchovy Hlídka pod Špilberkem od 15. do 17. hodiny odpolední a součástí programu je i vystoupení divadla Koráb. Máme stále co nabídnout, tak se za námi zastavte. Otevřeno máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Děkujeme.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
5: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
6: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
10: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Tak pomaloučku k 35. víkendu letošního roku a taky poslednímu prázdninovému. Jak jinak než s Krokodýlem, teď Ricky Martin Private Emotion a pak Black Eyed Peas Shut Up. No tak já už zavřu pusu a nebudu nic říkat. A my hrajeme tady Krokodýla Zbyňa hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Příští týden už se jde do školy a někdo pojede s krokodýlem.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: Krokodýláci a krokodýláčci, je to tady, první školní den se blíží po víkendu. Každopádně my máme tradiční výzvu, opět hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl, vítězi připravíme den, na který se nezapomíná. Výbavička do školy, dárky pro svou třídu, to všechno je jasný, ale hlavně ho s celou rodinou s plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka, tak pořád pište ještě e-maily na studio@krokodil.cz, napište jméno prvňáčka, odkud je, krátký příběh o něm, na co se do školy nejvíc těší a proč by právě jeho měla naše krokohlídka doprovodit právě do školy. Nezapomeňte na telefonní kontakt, no a potom už krokodýl vybere a prvňáček Rádia Krokodýl fičí.
1: Rádio Krokodýl.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
11: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
10: A mytí oken?
11: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
12: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dobrý večer vám přeje Krokodýl. Hlásíme dojezd k 19. hodině, je tady páteční večer, tak se do toho pustme, co říkáte?
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Alvaro Soler, Sofia. Faith No More Easy. A Marek Ztracený, To se mi líbí.
2: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám.
0: Doufám, že se vám tenhle hudební výběr líbí, ale navíc vybíráte taky vy. Sedmá večerní a hity na přání se blíží.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: A přiblíží se taky víkend samozřejmě a bude fajn, bude pořád letně, takže sobota bude oblačná až polojasná, odpoledne a večer méně oblačnosti. Teploty zítra přes den 26 stupňů Celsia, v noci 17 stupňů.
3: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
8: Spálená ulice se vrátila k historickému názvu u synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala velká synagoga. Po okupaci ji vypálili nacisté. Letos archeologové odkryli, prozkoumali a znovu zasypali základy stavby. Rekonstruovaná jídelna a kuchyně na základní a mateřské škole Pastviny v Komíně přivítá 1. září první strávníky. Vysoutěžené náklady na rekonstrukci byly 45 milionů korun. Státní hrady a zámky se v neděli poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Sledujeme ještě stále dopravu, tady je.
9: Hezký večer.

Parádní páteční večer vám přeje krokodýl pomaličku, žhavte naši telefonní linku 600 303 303, protože jsou tady hity na přání. Jdeme na to. Chystá se Jirka Wiener. A tak vám fajn večer s Jirkou přeje Zbyněk Loucký. Naslyšenou, ahoj.

Alvaro Soler na krokodýlo. Tak Zbyněk si už jede pěkně domů. S vámi je Jirka. No a pokud jedete taky domů, tak jste na vlně krokodýla. Tady jsou hity na přání. Můžete pomaličku volat studio 603 103 103. Začínáme právě teď. Tak pěkný večer, pátek a poslední prázdninový víkend, který bude

0: Krokodýl, tady jsou hity na přání, tak parádní večer, přejeme z Krokodýla, my právě teď hrajeme podle vás. Janča nás pozdraví z Řečkovic, ahoj Jančo, jak to
1: ahoj,
0: tam vypadá
1: ahoj,
0: u tebe?
1: Ahoj. Já bych chtěla pozdravit z Brnička na cestu.
0: Jasně.
1: Mu posla písničku hlavně.
0: Dobře.
1: Ať si vybere jakoukoliv, jakou má rád. A hlavně pro vás, pro všechny.
0: My moc děkujeme Jančo, no a vy ostatní můžete volat. Právě teď jsme tady pro vás na lince 603 103 103, tohle je náš interaktivní pořad. Hity na přání a ptáme se, co vám pustíme. Co to bude, tak parádní večer.

0: Shania Twain, Krokodýl, pěkný večer. Kdo pak se dovolal? Haló, Krokodýl, kdo tam odkud?
1: Ahoj, tady Venďa z Bukovinky.
0: Ahoj, Venďo, tak máš prázdniny?
1: Ano.
0: Jak to vidíš teďka poslední dva dny? Jak jsi zúžil prázdniny, co?
1: Mega dobře, ale vidím toho velmi špatně.
0: Jak to?
1: Protože bude škola.
0: No jo, neboj, neboj. To zase přijde, budou zase prázdniny přece, ne? Podzimní, zimní, tam to bude. Jo. Komu zahraješ, pro koho to bude?
1: Pro moji mamku, celou svoji rodinu a strejdu v taxíku.
0: A do toho si dáme Master KG, už je to připraveno. Ahoj.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Jsme Krokodýl, tohle je vaše rádio, hity na přání, hity do auta domů, anebo možná ještě do práce. Pojďte si zavolat toho svůj další hit a pozdrav.

0: Master KG je na kroku dělo a hej tak na přání. Pojďme na telefon, tak kdo pak se nám dovolal další? Tady je Rádio Krokodýl, halo, slyšíme se.
1: Hezký večer, tady je Marek.
0: Ahoj Marku, tak odkud nám voláš, koho pozdravíš, pro koho to bude?
1: Z obce je u Znojma a byl to pro mojeho bráchy nejlepšího bráchu, který ho mám. Už jsem ho neviděl strašně dlouho a ty jeho děti, takže posílám moc velkou pusinku a jeho ženě, protože oni jsou bezvadní a chtěl bych je vidět, tak já bych chtěl pozdravit. Bráško, prosím tě, už dlouho se setkáme, mám tě moc rád a cítká se mi po vás.
0: Už to letí, Mabel, disco. Tak ať se potkáte s bráškou, zdravíme do Znojma.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Blank, Rokudílo, Eva Max, tohle jsou hity na přání, za okamžik pokračujeme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
3: Slyšíte bubny?
4: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov. Už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy. Dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Fandíme s vámi.
7: Užijte si poslední prázdninovou sobotu s celou rodinou na Srbské. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme Zlín. Doražte už 3 hodiny před výkopem a užijte si nabitou fanzónu ve znamení oktagonu. Na malé i velké čeká podpisovka zápasníků, maskot Gogy, kolo štěstí, soutěže a spoustu další zábavy. A potom už společně na fotbal. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
6: Fandíme s vámi.
8: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na Krokodýlu Vem. No a my se jdeme podívat taky na naší apku Rádia Krokodýl, do které napsal Tomáš, který poslouchá v Třebíči na 101,7 FM. Máme pozdravit všechny z Třebíče a okolí, že zdravíme do Brna. Tak i pro Tomáše z Krokodýla další hit, zavolejte si.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tak a teď už jdeme opět na telefonní linku Krokodýla. Kdo pak se nám dovolal? Haló? Slyšíme se? Tak to vypadá, že nám tenhle ten dotyčný nevydržel. Nevadí, ale zdravíme i Petra, vás taky. Vy, co voláte, no a taky píšete na naši apku třeba jako Domča, která poslouchá v Obřanech. Tam máme pozdravit a zahrát další hit Krokodýla.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: trochu díl hity na přání, tak kdo to ještě stihne, kdo je s námi? Haló, slyšíme se?
1: Zdravím, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se, tak povídejte, co máte na srdci, koho pozdravíte, kde posloucháte?
1: Pozdravím všichni, co se těší na začátek nového školního roku. A pošlu jim písničku Wind of Change od Scorpions.
0: Máte to mít, díky, že jste s námi, zdravíme celou rodinku. Tak už vám tam posíláme na pohodičku, Škorpiony. Krokodýl, hity na přání.

0: do té vody.
1: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
2: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
3: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
1: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
3: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
1: Fandíme s vámi.
2: Zbrojovačky a zbrojováci, je čas znovu v sobě probudit draka. V sobotu 29. srpna od 17 hodin nás čeká domácí bitva se Zlínem. Přijďte ale s předstihem, už 3 hodiny před výkopem otevře své brány fanzóna ve znamení oktagonu. Těšit se můžete na podpisovku zápasníků, soutěže a další nabitý program. Zopakujeme nejvyšší návštěvnost ligy. Vstupenky kupujte na fczbrno.cz.
1: Fandíme s vámi.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: basta.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 118 000 korun.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Spálená ulice se vrátila k historickému názvu u synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala velká synagoga. Po okupaci ji vypálili nacisté. Letos archeologové odkryli, prozkoumali a znovu zasypali základy stavby. Rekonstruovaná jídelna a kuchyně na základní a mateřské škole Pastviny v Komíně přivítá 1. září první strávníky. Vysoutěžené náklady na rekonstrukci byly 45 milionů korun. Státní hrady a zámky se v neděli poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl.
2: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Páteční krokodýlí pilíček se vám rozjíždí, Jarek Hemal je s vámi, krásný poslech, pohodovou noc. Při pátku si, jak se patří, vychutnáme skvělé hity, tak si užijte 28. srpnovou noc.

0: Natři to v Uniho bibíny malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům.
2: Radio Krokodýl.
3: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Dneska Augustín, Augusta, Augusta a také Augustína slaví svůj svátek. My přejeme všechno krásné. Parádně oslavte svůj svátek. No a vy, co máte narozeniny, či hezké výročí, i vám jen to nejlepší z krokodýla.

Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes pozor na bouřky, zítra podobně čekáme teploty kolem 29 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: U nákupního střediska Lipsko na Libušině třídě v Kohoutovicích vznikl nový klimapark. Součástí je také systém, který podle aktuální teploty automaticky spouští zavlažování a ochlazovací trysky. Na Riviéře se v neděli koná rozloučení s prázdninami v rámci Rivec Festu. Pohodu u vody doplní kromě hudby také charitativní běh, do kterého se může zapojit úplně každý. Třetina ze vstupného zároveň poputuje sociálnímu nadačnímu fondu. Imunitní buňky chrání lidské tělo nejen proti infekcím. Brněnští vědci nově zjistili, že jsou nezbytné pro správný vývoj, růst a obnovu zubů.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Na Krokodýlu jsou připravené další hity, Jarek přeje hezký poslech. No a teď budeme přát vám, co nás ladíte a posloucháte, krásnou noc v kuři. My ladíte, my jsme za to rádi. Na 103 FM, tak pěkný poslech a hezkou noc.

I and I to everyone.

0: Hezkou páteční noc, na vlně Krokodýla s vámi Jarek, další ty jsou připravené. Dnes máme Evropskou noc pro netopíry, jenom abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní 28. srpnový den byl a je. Teď ale přání krásné noci a užijte si s námi hit za hitem.
1: Hey Fonzie.

0: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o víc

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes pozor na bouřky, zítra podobně čekáme teploty kolem 29 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Spálená ulice se vrátila k historickému názvu u synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala velká synagoga. Po okupaci ji vypálili nacisté. Letos archeologové odkryli, prozkoumali a znovu zasypali základy stavby. Rekonstruovaná jídelna a kuchyně na základní a mateřské škole Pastviny v Komíně přivítá 1. září první strávníky. Vysoutěžené náklady na rekonstrukci byly 45 milionů korun. Státní hrady a zámky se v neděli poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít se s kým probouzet.
3: To nejlepší po ránu.
0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Ranosteka dnešního dne praví svatý Augustín udělá z tepla stín, což trošičku pociťujeme. Zima začíná být chladněji a tak večer, když jsme někde na zahrádce nebo si dopřáváme něco dobrého, grilovačku a tak na zahradě, tak už si dáme nějakou tu mikču, aby jsme neprochladli. Teď vám k tomu třeba bude hrát právě Krokodýla. Jarek Hmala přeje hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc ve vysílání Krokodýla, s vámi Jarek, před námi víkend, víkend plný hitu, také plný dárků a tipů, kam byste mohli vyrazit. To je vždy pro vás Krokodýl o víkendu. Tak držte naši vlnu, vyplatí se to. Jarek Hemala vám všem přeje krásný poslech. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Vychutáváme si na vlně Krokodýla hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech. Teď míříme opět mezi naše nejmenší posluchače. Dětí ve školce jsme se ptali, proč ženy drží diety.
1: Co být hezký?
2: Protože jim se to zdá hezky, že jsou, že pořád hubnou a hudnou. A jak to tělo nemá prostě ty různé potraviny a tak, tak oni ten mozek jako změkne a prostě oni se vidí jako hodně tlustý v zrcadle. Ale přitom jsou hubeny a potom hubnou a až to srdce nemá nic.
0: Tolik naši nejmenší posluchači v jedné z brněnských školek, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: sito.
1: Budou moravské jeskyně v UNESCO? Nejprve je musí posoudit odborníci, i to probereme u nás na Krokodýlu. Ano, odborníci posuzují, zda Punkevní a Kateřinská jeskyně s propastí Macochou splňují podmínky pro případný zápis na seznam UNESCO. Bývalý šéf správy chráněného krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka ale záměr zpochybňuje a upozorňuje na možná rizika. Tak uvidíme, jak to dopadne. Vy to uslyšíte u nás na Krokodýlu.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.